0: pralečí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Přátelé, samozřejmě, když jsem říkal, že vymírají celé živočišné druhy, měl jsem na mysli, že v současnosti nám vymírají celé živočišné druhy. Jistě.
3: Tak třeba.
2: Ku příkladu nám vymírá...
3: Ku příkladu cumbajšpíla, no.
2: Vymírá nám tohleto káně.
3: Jaký tohleto káně?
2: Tak nejenom tohle i jiný, ale vymírá.
3: Ale jaký to káně? To jste už špatně rodil. To není to káně. To je takáně. Česky správně, T6, možno říct si podle Havránka Jedličky, takáň.
2: Je to možná.
3: Na obloze letěla taká.
2: Havránek Jedlička, já ty myslivce ani neznám. Vždyť je to jedno. Já tady řeším problém vymírajícího druhu. On se hrabe v rodě. Tak dobře, já tě potvím. Na obloze letěla tkáň.
3: Takáň.
2: Takáň, no.
3: Ano.
2: Jsi spokojený?
3: Tak je to správně česky, můžeme pokračovat. Pamatujte si to, děti, takáň.
2: Tak, kdo letěl s ní?
3: No ten káň, ne, tak... Oni vždycky lítají jako párek, páreček. Prohlíku někdy. To je blbej, potom by napověděla paní.
2: A s nima letělo?
3: Letělo, francouzsky letělo.
2: Ne, letělo. S nima plachtilo?
3: Plachtilo letadelko káně.
2: Malé... Káně, ano, káně. A o tom já právě hovořím. Neboť ty mladé třeba, přátelé, zachraňovat. Ti starší už nám nějak dojdou. Tak, pojďte, řekneme si něco o tomto zvířátku, ano? Káně myšilo buteo, buteo.
3: Butrus, butrus.
2: Buteo, buteo je káně.
3: Butrus, butrus byl gálí. OSN už taky nějak vymřel.
2: Káně myšilo buteo, buteo je ptáček, který se živí drobnými savci. Zajíčky, králíčky.
3: Ano, a proto se mu říká Myšilov. Pamatujte, že ne. Králíky, zajíce, je to Myšilov. A tak je to už u nás leta ze vším.
2: Počkej, já se tam dostanu.
3: To říká každý.
2: Ale
3: hlavně je třeba mít vyčištěný hlavně, ano, jako laufy pořádně. Když je teda káně, to je velmi se to...
2: Ne laufy, hlavně jako především.
3: Ano, především hlavně.
2: Hlavně se živí myšmi.
3: To je úroveň, co? Myšmi. Myšmami.
2: Nejsem tvoje matka, radši bych si to hodila, než koukat do kolíbky na tohleto.
3: Myšuge. Myšuge. Žere myši.
2: Tak, žere myši.
3: Káně žere myši.
2: Ano.
3: Jenom ta káně sežrala myš od počítače.
2: Ale ne, to už je moc.
3: Že jo, jsem to taky říkal, to už je moc tohleto, co si hrála zároveň s počítačem, letěla ta káně, spustila se, sezobla mě myšku i s podložkou, frnk a byla pryč. Z huby jí koukal ten drá, se houpalo moje Pentium i z Windows 98.
2: Dobře.
3: Akorát tiskárnu jsem mi utrhl od huby.
2: Ano.
3: Barevnou.
2: Stačí.
3: Stačí.
2: No?
3: Laserovou.
2: Dobrý, to stačí.
3: Na lízy.
2: A má toho dost. Nedá pokoj.
3: Aby věděli lidi.
2: Víš co, já ti řeknu,
3: o co jsem přišel,
2: já ti řeknu pravdu. To, čemu ty říkáš počítač, to se v praxi jmenuje sčot. Ano, proto na tom tvým počítači nefungovala žádná hra. A 98 nebyly Windows, ale počet kuliček, protože dvě si rošláv.
3: To ani nejde, že jo, paní?
2: Přátelé.
3: Protože paní má fantazii.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Před námi je teď vyhlášení nejúspěšnějšího bakalářského příběhu, jak o tom rozhodli svými hlasy televizní diváci. Ale ještě než vás seznámíme s výsledky, využijeme této příležitosti k vyhlášení nových bakalářských témat na celou další pětiletku. A teď už si poznamenejte naše nová témata. Jak jsem rozkrádal společný majetek? Jak jsem rozkrádal společný majetek? U těchto příběhů prosíme autory o úplnou adresu a přiložení výpisu z trestního rejstříku. Další téma. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Vím, že přiznání je polehčující okolnost. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Naše parta v Pruhovaném. Naše parta v Pruhovaném. No tady malé upozornění, autory těchto příběhů nemáme v úmyslu zvát do studia na besedu ani na losování Matesa. No a téma poslední. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení. Uteklo to, nic to není, už jsme zase napravení.
2: No a teď už k divácky nejúspěšnějším bakalářským příběhům uplynulého roku. Přátelé, shodou okolností vás nejvíce zaujaly příběhy na jedno jediné téma. A tak se ukázalo, že problematika alkoholismu je stále živá a aktuální. Na třetím místě se umístil příběh nazvaný Jak nám přinesli domů tatínka. Na místě druhém epizoda Moje první Vánoce na záchytce.
1: No a konečně místo první. Nejvíce diváků hlasovalo pro příběh, vlastně písničku s názvem Prolhané Karel.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Ahoj, holubice.
4: Ježíš, manko, te, co tady děláš?
3: No bydlím tady, ne? To víš, stihl jsem to dřív, tak jsem tady jako na koni. Něco se stalo?
4: Nic, totiž já nevím.
3: Už jsi spala, viď? Co? Já ti vyrušil. No tak se probuď, holubice. Víte, že jsem si vás ani nevšim. Promiňte, hezký večer, že ano?
5: No, hezký.
3: Tak na sandulko to, no. Přece, představ. No co to, co koukáš?
4: Je to Jaromír. Jaromír, pan Poupě.
3: Těší mě. Já jsem Kubíček. Nebude vám vadit, pane Poupě, že to? Když si tady trochu dělám pohodlí, co? No víte, já jsem 6 hodin na cestě.
5: Ne, to je trapná situace. Já bych snad raději šel.
3: Ale jděte, kam byste teďka chodil? Jenom se nenechte rušit, tak klidně pokračujte v jednání s manželkou.
5: Ale tedy, promiňte, já vám nerozumím, v jakém jednání.
4: No, přece v jednání, no, jak jsme prvé...
5: Takhle, ano. Ale to já přece nemůžu. Vy byste se na to jen tak koukal?
3: No, proč ne? Vy z toho děláte, prosím vás. My s Androu mezi sebou nemáme žádný tajnosti. No klidně pokračujte, no.
5: Ale já už jsem jaksi, no, skončil. No, my už jsme hotovi.
3: No, to je škoda. Já jenom, že jsem se do toho taky mohl jako zapojit, no. Poradit vám, víte, jak si z nadhledu, no.
4: Abys rozuměl?
3: No.
4: Pan Poupě je doktor.
3: No, já jsem to tušil hned, říkal jsem si, no, to je doktor nebo zahradník.
5: Proč zahradník?
3: Ale prosím vás, to já mi řekl jenom tak, no čichněte k sobě, voníte jako celý květinářství.
4: Totiž, abys rozuměl, mně se udělalo nevolno, tak jsem zavolala pohotovost a přišel, no, on Poupě.
3: No, A proč mu neříkáš doktore? No to je jedno, nevypadáš dobře. Ty nevypadáš dobře, holubice. Mimochodem, pane doktore, jak to s ní vlastně vypadá? Hlejte se, ale žádný latinský název, jo? Já jsem lajk, já bych to stejně neto.
5: No, jak si, že ano, já bych řekl, no...
4: Migréna.
5: Ano, tak.
3: To já jsem rád, že to není nic vážného. Migréna, to jako hlava, palice, že jí bolí, že jo?
5: Ne, já vidím, že tomu nevěříte, ale já na vašem místě bych tomu taky... vy si nejprve děláte legraci a pak mi dáte přes hubu, že... Já na to nemám nervy.
4: Pane doktore, poupě, uklidněte se.
5: Ne, co pak to jde?
3: No ale proč? Když vy mě nepustíte ke slovu, proč bych vám ubližoval, pane doktore? Za to, že takhle v obětavě zasahujete po noci? Prosím vás. Sakra, Andulo, kde mám župán?
4: Já nevím.
5: Já.
3: No ano, vy jste si ho zřejmě vypůjčil, pane doktore, no to nic.
5: Je to čisto ona. Ona, já bych si nikdy nedovolil, ne? Já ho hned svleču, ano, no to je trapast.
3: Ale prosím vás, co byste ho svlíkal, když pod ním nic nemáte, jen si ho nechte. Jen si ho nechte, když se v něm dobře cítíte. Janko, kde mám bačkory? Jo, vy jste si vzali mý bačkory a to je zase hezký, že jste se přezul, víte. Ale na druhé straně já se zatím, ale já se bez nich obejdu. Vidíte, je, když vy máte mou fajfku. Ale to se mi nelíbí, pane doktore, to ne, s tou fajfkou, víte, hlíte se, fajfky a manželky, ty se nepočnou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem jednou byl, to jsem jenom přihlížel, jsme byli na soustředění s divadlem a tam byli lovci, šli na kachny, na rybník a já jsem říkal, že bych taky šel se s nima podívat. A oni říkali, že tu my nastřílíme kachen, to počkej. Ani jednu netrefili. Asi proto, že jsem tam byl já, no. Protože já že jsem jednou seděl na posedu s mým kamarádem, myslivcem, a on měl vyhlídnutýho srnce a říkal, že ho musí trefit. Oni mají nějaký normy nebo co, to asi podle toho, jak je který vyspělý, jak který míň, který tam dělá větší rutiku a tak. No a tenhle ten teda, on přišel teda nádherně, nadostřel se nám, objevil, že jo. Teď já jsem čekal, ještě jsem mu pošeptal, trefíš ho na komoru, jo, na tom posedu. A on, kam jinam? To je otázka asi jako, když se v Americe zeptáte, jestli to auto má katalyzátor. Jo? Když se myslivce zeptáte, jestli ho trefí na komoru. A on teda zamířil, jo, aby mě to ukázal, teď to bylo... To byla rána, normálně to vzalo to žito, co tam bylo, jo. Udělalo to, vydláždilo to cestu tím žitem a kolem toho srnce to tak jako proletilo, ten srnce se takhle otočil a udělal a zmizel v tom lese. A to se mi ještě nestalo, abych netrefil srnce na takovouhle vzdálenost. A říkám, viď, a to asi nebylo na komoru, že? Ten mě neměl rád. Už mě taky nikdy nevzal. My jsme jednou byli u jednoho pana hraběte, kterého nebudu jmenovat, víte, pane hrabě, já ho mám moc rád, no, pan hrabě Kinský to byl, no, ale on je to úžasný člověk, já ho strašně miluju, to je noblesní důstojný pán, který měří téměř 2 metry, nebo je má, já nevím, ono to u něj není podstatný, kdyby měl 1,50 m, je úžasný, ale já jsem nikdy na lovu nebyl, ale on mě pozval na poslední leč a tak jsme tam jeli a oni měli takovou tendenci něco nám ulovit, jo. Opravdu všichni si přáli něco ulovit, ale jak na potvoru ten den nebyl zajíc, nebyla vysoká, nebylo nic, jo. A tak jsme s těma myslivcema chodili tím lesem a můj kamarád Petr Vítek z Austrálie, který tam tenkrát byl zároveň se mnou, tak měl na sobě takový australský kabát, který on tady prodává, ty australský kabáty, takový, který jsou noblesní, ale zároveň trošku vypadal jako jelen, takže a parohy měl tou dobou taky. Takže to každou chvilku hrozilo, že do něj někdo našije prostě, až to byl jediný živý terč, který se v té leči pohyboval, jo. Ale my jsme se tak jako pohybovali v té leči a teď furt nic a on říkal, Hrko, vždycky tady tolik zvěře a dneska nic a to. A když už to teda končilo, už viděli, že nic nebude, tak konečně se ozvalo tom, a střeli a rány a přištěkali a teď to konečně daleko od nás teda, jo. Říkali, když se k nám donesla zpráva, kanec, je tam kanec, jo. Tak my jsme měli radost, že jim to podařilo ulovit. A pak jsme tam přišli, oni to měli nádherně těma větvičkama obložený a ten kanec tam byl. Jako my jsme tam smekali ty klobouky, dělali jsme v obřady a oni furt všichni měli takový oči sklopený. A já jsem říkal, že nemají větší radost, jo. Já když něco ulovím, tak mám takovou radost. A oni měli takovou menší radost, jo. A až jsme tam potom za rok se s těma chlapama v hospodě potkali, tak mě přiznali, že ho přivezli z mrazáku kvůli... Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme se oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, protože jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždě. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší. Jo? On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale František je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože já se mně se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom teď

0: Měl nahozeno na candáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo? To má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít. Chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, že jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo po trrrr, to byl záběr Franta. Ty vole, to bude klacek neuvěřitelný, čuči, to musíme vytáhnout, tohle, to počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak je to možný, jak je možný, že směřuje k lesu, jo, ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo, a pak v dálce vidíme ty parohy a...
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No tak prosím vás, já bych začal třeba s tím, co jsem, teď jsme dělali poslední ty ankety, tak tam byla otázka, jak se jmenovali rodiče Ježíše Krista. Byla řada jako zajímavých odpovědí a ta jedna paní povídá, rodiče Ježíše Krista. Ježíš Maria, teď si na to nevzpomenu. Tak taky velice zajímavá otázka byla, jak se jmenuje agent 007. Tak jedna odpověď byla, která bohužel nám to nepodepsal, což mě mrzí, povídá Egon Bondy. A pak byl báječný pán v Buštěhradě, takovej v hospodě už trošku bylo vidět, že jí má má jak z praku. A povídá agent 007, jo? Tak agent 007, to jsem já. No, jedno z takových vděčných témat v tom pořadu je protekce, která se nevyplatí. Jo? Tak třeba já bych vám řekl tady o Pepíkovi Fouskovi takovou hezkou historku, kterou Pepa zažil. Když byl Pepa

Mladý chlapec, tak protože na Kladně zrovna, teďka už je tam dobrý vzduch na Kladensku, ale když byl Pepa v pubertě nebo po pubertě, tak tam byl vzduch velice blbej, tak ho z Kladna poslali za odměnu na léčení s průduškama do Tatranský Polianky, kde ho ubytovali, dali mu takovou ne zrovna nejlepší místnost. A Pepa, jak to umí, prostě to tam rozbalil, hned tam písničky, aforizmy, hned to prostě jelo všecko. Ten personál si ho okamžitě zamiloval a těm sestrám přišlo žinantní, že má takovou blbou místnost, tak ho přestěhovali do prvního patra a ta sestřička povídá, pozrite se, pán Fúsik. A otevřela okno, tam Tatry, svítilo sluníčko, vzduch krásný a ona říká, pán Fúsik. Čo povětě, Fúsek, pána, je to bezvadný, tady opravdu teda, to jste hodný, že jste mě dali takovýhle krásný místnosti, no to je fantastický. Ta sestřička povídá, pán Fúsik, v této izbičke budete velmi spokojný. V této izbičke zomrel Jiří Volkr.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Nazdar, Uďo. No, nazdar. Tak podívej, Uďo, jsem tvůj co? Přítel. A jako příteli se musíš svěřit. Víš, co všechny tvoje problémy, k tobě tě trápí, které máš, tak prostě tě uvolně, na nic nemysli, jenom skutečně, co tě trápí. Problémů, jak se díváš. Uďo, problémů, jak se díváš, máš skutečně dost. Ale to je naprosto normální, Uďo, to je naprosto normální. Uďo, tak len s tím, co tě trápí, čekám. Dobře, bude lepší, slečno, když to nebudete slyšet, co budu říkat vašemu Uďovi. Vlasy na auška si vemte, vy to opět sluchátka, ale vidím, že problémy nemáte, slečno. No, Uďo, tak podívej, ještě jednou, jsem tvůj co přítel. A jako přítel musíš důvěřovat, podívej se, svěřit se se všemi problémy, které tě trápí, které máš. Podívej se, Uďo, no tak, vidím, že jich máš dost, tak moc. Uďo, klid, naprosto se uvolni, podívej se. Vím, že jsi byl včera na diskotéce, tak mi pověz, klidně, neboj se, tak mi pověz, kdo pak asi na té diskotéce, Uďo. Kdo pak asi na té diskotéce byl, Uďo?
2: Tak byla tam Iveta, já, ne. Pavel, ne. Petr.
1: Čili celá parta.
2: Ne, celá parta ne, chyběl Zdeněk, Milo, Evžen.
1: Čili necelá celá parta, jestli jsem tady dobře rozuměl, Uďo. Ano, dobře. Čili tam teda byla Iveta, Milek, Petr, Stáňa, Miloš.
2: Ale Miloš odešel s Věrou.
1: Dobře, to je normální. To je naprosto normální, Uďo. Čili ještě jednou, čili byla tam teda Iveta, Petr, Milek, Miloš s Věrou.
2: Tedy... Ale Věra odešla s Milošem.
1: Promiň, máš pravdu. Uďo, promiň. Máš pravdu jistě, promiň. Čili to je naprosto normální, že tedy Miloš odešel s Věrou. Čili ještě jednou teda, kdo tam teda byl? Byl tam Milek, Iveta, počkej. Milek, to je naprosto normální. Milek, Iveta,
2: Simona... Ale, počkej, ale pak přišla Eva s Rourou.
1: Eva s Rourou, tak počkej. A Roura. No to už si musím Uďo teda napsat. Tak počkej, to znamená ještě jednou, Uďo, klid, neboj se, ničeho se nebo. Velmi pěkná rytmus má, slečna, velmi pěkná rytmus, ano, ta problémy nemá, Uďo. Za to ty jich máš dost. No tak, ještě jednou, tak kdo tam teda byl? Iveta, Majka, Petr, Milek, Stáňa tam byla.
2: Dobře,
1: či Stáňa tam nebyla, ale to je naprosto normální. Ještě jednou, že já, tak kdo tam teda byl? A Uďo, a teďko, od začátku, a autikuju,
2: Iveta, no. Roura, Milan, Věra, Dušan
1: tam nebyl?
2: Byl. Byl tam.
1: Ale tady nebyl.
2: A tam byl.
1: No dobře, ale, klid. Uďo, klid. Jsem tvůj co přítel. No. A jako přítel musíš důvěřovat. Podívej se, tak ještě jednou, kdo tam teda byl? Na respektive přišlo 15. Odešlo 17. Tu jeden přišel. Uďo, to není normální. Máš pěkné děvče. To také není normální. No, musíš se vybývat své partnerky. To byste byli nevyrovnaný, velice nevyrovnaný pár, Uďo. Velice nevyrovnaný pár byste byli. No, vidíš, ani to pořádně nestojí ty vlasy, jak by měli. No, musíš se najít děvče na úrovni, Uďo. No tak, no nějaké děvče si musíš najít.
2: Já mám Ivetu.
1: Nemáš, Uďo, nemáš. Ivetko je lepší, když to bude Daniel slyšet, to teďkom povím vám, Ivetko, podívejte se. Vy jste šikovné děvče, vy nemáte problémy, vy jste děvče na úrovni, já jsem bez problémů, víte co, já vás pozvu na diskotéku, bude tam Milek, Petr, Stáňa, Dušan, Majka, Iveta, Kavel, tam bude... Uďa? B.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nemůžeme ještě v tomhle hledat spěchat.
2: No, tak počkejte, tak to uděláme jinak. Ome, nikam nechoďte, jo?
1: Já nejdu nikam.
2: Já to vytočím. No. Haló? Zde nádraží. Jsou to informace. Soudružko, prosím pěkně, kdy odjíždí vlak do Lužec pod Bukem?
1: Pod Smrkem.
2: Pod Smrkem, prosím. Jo, vy víte, že pod Smrkem. Ano, děkuji vám srdečně. 10.46, děkuji, já zde to vyřídím. No tak vidíte, 10.46 vám to jede.
1: No tak sláva, a kdy tam přijedu?
2: Holko, člověče, jste se mohl zeptat taky najednou, tohleto. Haló, zde nádraží. Soudruhu, prosím pěkně, kdy přijíždí vlak do Lužec pod Smrkem? Kolik? 22.10? O, tak brzo. Děkuji, děkuji vám srdečně. No, vidíte, 22.10.
1: No tak sláva.
2: To máte čas.
1: No tak, tak mohu jít.
2: No, můžete jít, klidně jděte.
1: Jízdenku máte. Tak děkuji vám.
2: Prosím, nasledujte. Haló, haló, počkat, počkat, co to nesete?
1: To je židle.
2: No to vidím, tak to pr, zpátky.
1: Ale já vezu, židli, tetice, do Lužce pod Smrkem.
2: To nemůžete, pane, to na to musíte mít stěhovací vagón.
1: No jak to, na židli?
2: No samozřejmě, samozřejmě, když se stěhujete, musíte mít stěhovací vůz. Ale... pane, to by to za chvilku vypadalo, prosím vás, že jste si nevzal kredenc sebou.
1: Soudru, já se nestěhuju, bydlím v Praze.
2: Jo, v novostavbě, víte.
1: Vy mě znáte?
2: Ne.
1: Tak jak to víte?
2: No, že se vám ta židle tam asi nevejde.
1: Ale ne, židli jsem zakoupil tetičce a vezu jí k ní do Lužce pod Smrkem.
2: A vlakem?
1: No přece nepůjdu pěšky.
2: No proč ne? Máte židli, můžete si cestou odpočinout.
1: Soudru, já opravdu pospíchám. Puste mě tam i ze židlí.
2: Tak to nejde. Helejte, zkuste to autobusem.
1: Ale tam už jsem se pokoušel a v autobusu židle neberou.
2: No bodej by brali, mají svoje židle. U nás taky ve vlaku máme svoje židle. To nejde, pane, to nejde.
1: Soudru, mějte slitování, co si počlát mě podajte, kde mě tu židli vemou.
2: No tady v úschovně vám ji vemou.
1: Ale já ji potřebuji dostat do Lužce.
2: Ale teď máte čas, podívejte se, kolik je hodin. No, vlak vám jede v 10.46, kolik je teď?
1: Teď je 10.
2: Ježišmarja, už 10?
1: Ano.
2: Argo, tak to já posvačím. Já posvačím. Dovolíte, já si tady sednu.
1: Ale prosím.
2: Budete tak láskat.
1: Ježišmarja!
2: Co se vám stalo?
1: Ale židle byla nová.
2: Co, nová židle?
1: Jo.
2: Sakra, a já nerozum asi na ní sednul, víte? Ukažte, já vám pomůžu. Ukažte, já vám pomůžu to složit dohromady. No, dejte si to takhle. No vidíte, teď už to nevypadá jako židle. Tak s tímhletím můžete klidně do vlaku.
1: Děkuji vám.
2: Šťastnou cestu.
1: Děkuji.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přátelé, a teď si řekněme několik slov k tomu, jak nejlépe uspořádat karneval. Podívejte, takovou velice důležitou funkci plní při karnevalu orchestr. A na jeho kvalitách je závislý výsledný dojem z celého večera. Při pořádání karnevalu je třeba orchestr vybírat tedy uvážlivě a s citem. No, jedním z nejžádanějších karnevalových orchestrů je soubor, který vede Jaroslav Uhlíř.
2: Dobrý večer.
1: Podívejte, u vašeho tělesa se cení především jeho všestranné zaměření a také jeho světovost, která je zakódovaná už v názvu Šumařinka Five. Řekněte nám, co to znamená?
2: No tak, Five znamená, že nás je pět. A Šumařinka, že hrajeme naprosto všechno.
1: No proto jste také velice žádaní na karnevalech. Diváky by asi zajímaly příčiny té úspěšnosti. V čem vidíte ty kořeny?
2: Ty kořeny vidíme zpravidla v tmavém obleku. A poznají se podle toho, že pošlou kapele láhev.
1: No, já jsem myslel ale kořeny té úspěšnosti. Víte, jak to myslím?
2: Orchestr jednoznačně reguluje průběh celého večera. My dokážeme hudbou neuvěřitelné věci.
1: No jednou jste prý v sále dokonce vyvolali rvačku písničkou Dám dělovou ránu. Bum, bum, bum, bum, bum.
2: No ale v zápětí jsme to zase napravili nasazením písničky Zblížení. A ti chlapci si padli kolem krku.
1: Bylo to
2: Někteří
1: pořádku.
2: Si do dneška dopisují, no, mají se rád. Nebo jiný příklad. Dívkám, jejichž partner se opil do němoty tak, že o sobě vůbec neví, hráváme s úspěchem písničku Olympiku Okno mé lásky.
1: No, sám jsem takové okno několikrát také
2: měl. Já taky jsem měl.
1: No, pořadatelé si prý pochvalují váš vliv na konzumaci.
2: No ano, některé písničky jakoby byly s tím záměrem přímo napsány. Jen tak namátkou. Žízeň je veliká, život nám utíká, nechte mě soustavně pít a tak dále.
1: Ono to tam bude jinak, no.
2: No nebo šoféry v sále vždy potěšíme písničkou. Kávu si osladí.
1: Taková šoférská,
2: ano. O trochu víc to, ano, to. Nebo osvědčil se i současný diskotékový hit, který v našem provedení upozorňuje na stenčující se zásoby výčepní lihoviny.
1: Jaký hit?
2: To je ta hej, vodka mizí, je pryč, co budem pít, je pryč.
1: Znám ten hit. Tak já vám děkuji za návštěvu ve studiu.
2: A vodka mizí.
1: Já vám děkuji za návštěvu.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Chuj, to mě to dneska prohnalo, pane. Snídám, pijou hlavu, mám v kalupu, doháním plán, hltám rychlenou zeleninu, pádím prospěšninu, honím se za každou supní, prchám do rychločistírny a pak, poněvadž obyčejně v něčem lítám, div nevyletím z kůže. Ale pozor, nenaříkám, nekňourám. Navzdory všem alkoholikům já se opájím tempem doby. Já neudělám ani grok pomalu. Zbožňuji rychlost, zbožňuji kvalt a proto nade vše miluji závratný pohled na jezdce, který má na krku 50, kapse 5, 10 prostějovských 60 v sobě a pálí to 100 do tabule. Okres Prievidza vám děkuje za bezpečnou jazdu. Ano, přátelé, žije se čím dál rychleji. Za 2 hodiny jste v Moskvě, za 2 dny na měsíci a za 2 měsíce vám obnova podrazí boty. Všude se přemýšlí, jak usnadnit lidstvu závod s časem. Pohleďme na elektrické dráhy, to mrkáme na dráhu. Již nyní se řídí po boulevardech soupravy rychlosti až 15,37 km v hodině. Zítra to vyletí na 15,39 km. A pozítří samopomyšlení nás leká. Pozítří si pasažeři vyšlapou, co vyšlapou. Vyběhají. Tramvajovou přepravu bez průvočích, bez stanic, bez řidičů i bez cestujících. I kladka bude vypadávat automaticky každých 5 minut. A v přeplněné tramvaj se budeme drcat jenom na znamení. Jaké výhody přináší automobil? Zeptejte se pana Bakulajdra. Sotva mu vystavil řidičský průkaz, šlápnul na to a hned pár kroků za advokátní poradnou proti Kovokšrotu naboural do dopravního inspektorátu kousek od nemocnice, kam měl navštívit švagra po výbrusu. Zkrátka nemít auto, co pak by všechny tyhle ty další náležitosti vyřídil takhle jedním brzem? I na záchytku to stihnul. Rozkvět motorismu je vůbec přímo frapantní. A mimo pražský automobilista, když přijede do Prahy, nemít na ulicích namalované ty šipky, tak neví, kam má narazit. Doba je technika, technika je pohyb. Se vším se hýbá. I zdi budou pohyblivé. Třikrát za den si představíte bytovou jednotku podle svého vkusu. To přijde chlapeček od sousedu a řekne: pane Trucna, půjčte nám dvě příčky. Tatínek si chce v klidu přečíst Saganovo.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Promiňte, že vás ruším, nezapomeňte řeč, ale když tak na vás koukám, nejste vy z Prahy?
2: Jsem?
1: No.
2: Jak to víte?
1: No, to já se kouknu a hned poznám. Vy totiž všichni máte takovej žluto-zelený ksicht. Něco jako povadlá kapusta. Nic vezlý, víte, ale já když vidím takovouhle strašidelnou vizáž, jako máte vy, tak si řeknu, vydá zase jeden chudáček nedůživej z Prahy.
2: No,
1: no nic vezlím, nic
2: tak
1: vezlím.
2: Vidíte, proto jsem se vydal do přírody, abych se nadechal čerstvého vzduchu.
1: No,
2: rád bych se dostal na křivoklát, abyste mi řekli, kdy se
1: tam dostanu. A co tam budete dělat? Kromě toho čerstvého vzduchu.
2: No, jdu na vejlet, abych se tam nadechal čerstvého vzduchu.
1: No nic myslím, že se vás ptá, víte, to já vám rád poradím, já to znám všude, když chcete na křivoklát, tak vám řeknu na křivoklát, kdybyste chtěli na Líšnici, tak vám řeknu, sakra, nechtěl byste jít na Líšnici?
2: Co by dělal, prosím vás, na Líšnici?
1: Tam je vzduch, drahej pane, a pivo jako křen, zeťák ho tam šenkuje, jestli vám můžu dobře radit, jděte na Líšnici, to se dáte, helejte, takhle vlevo.
2: No máme, já nechci na Líšnici, já chci na křivoklát a když jsem si řekl, že půjdu na křivoklát, tak tam taky dojít musím.
1: No prosím, když musíte, tak musíte, to já vám to neberu, já to znám tady všude, když chcete na křivoklát, tak mám řeknu na křivoklát, když byste chtěl na Líšnici, tak mám poradit na Líšnici. Když jak znám to kolem, ve všem okolí dobře, když jak říkám, tak já nejsem zejší, já jsem z Broumovic, víte, rodák z Broumovic. Safra, nebyl byste tam někdy?
2: Kde, prosím?
1: Broumovice, Čechá. Broumovice.
2: No nevím, kde to vůbec je. Mě to taky nezajímá a Broumovice mě vůbec nezajímají. Řekněte mi, kde, kudy se dostanu na křivoklát.
1: Víte, mě pořád vrtá hlavou, že vy jste mi takový nějaký povědomý. Tak vážně, jste nebyl v Broumovicích?
2: Bude bych vám
1: nebyl neměl se tam před první světovou válkou, neměl se tam trafiku. V Broumovicích, tam byl jeden takový chlapík.
2: Bude bych vám nebyl povědomý, tady na mě půl hodiny koukáte.
1: A víte, že to je možný? No jo, konečně, když vy jste z Prahy, tak jak bych vás možná z Broumovic? Zvláště, když už jsem tam přes 40 let nebyl.
2: Dědo, vy máte nervy ze železa.
1: No jo, a víte, čím to je, mladý pane? Že já mám nervy jako ze železa.
2: Vy máte nervy ze železa. Ale já mám nadranc. Řekněte mi, a naposled se vás ptám, kudy se tam dostanu?
1: A kam, prosím vás?
2: Na Karlštejn.
1: Na Karlštejn, to jdete.
2: Co to povídám? Na křivoklát.
1: Jo, na křivoklát. No vidíte, konečně rozumná řeč. Tak poslyšte, když vyjdeme tady z toho standpunktu, jak tady sedíme, vezmeme to jako výchozí bod, tak spojnice. Nechtěl byste radši na Líšnici?
2: Já chci na křivoklát.
1: Tak hejte, abyste nelitoval, pane, tam je vzduch jako křen, pivo jako křen, zeťák, to je taky křen.
2: Já chci na křivoklát.
1: Počkejte, na křivo. No tak to jsou dneska lidi. To bude asi z toho horka. Řve na křivoklát, já chci na křivoklát. A nakonec jde stejně na Líšnici.
0: FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českým

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naši už stejně vědí, že spolu chodíme.
2: Ježišmarja, Majko, co oni na to?
1: Tatínek se mně směje a maminka se zlobí.
2: Ježiš, já to vidím, že my se budeme muset rozejít.
1: Prosím tě, maminka se nezlobí, že spolu chodíme, ale že spolu chodíme jenom tak, rozumíš, jako jo a ne.
2: Co to je, jako jo a ne?
1: Uznej, Antonine, už spolu chodíme 3 roky a ty jsi mě ještě nedal ani pusu. No co já si mám o tom myslet?
2: Ano, ty mě znáš, já jsem takovej ostýchavej, víš. Ale stejně tě mám jinak děsně to.
1: No, děsně to, ale nikde to není vidět. Hej, jinej na tvým místě by...
2: Co by jinej?
1: No!
2: Majko, hele, že ty ještě jednoho máš kromě mě.
1: A kdyby?
2: Já bych s ním.
1: Podívej se na sebe.
2: No co?
1: Jsme tu sami, no. Ty tu stojíš jako Napoleon před Moskvou.
2: No jo, však on si taky na ní vylámal zuby.
1: Teď se to musí rozhodnout, nebo si vemu Jardu Svačinovic. To je náhodou kluk jako hrom a ještě k tomu má skutra.
2: Toho já si šetřím na 63. A nebo na kejvačku.
1: To ti schvaluju, víš, ale rozkejvat se musíš teďka, nebo jdu domů.
2: Tak jo, pojď.
1: Sedni si, jo, nebo jdu domů na věky.
2: Hele, Majko, co ty vlastně ode mě chceš?
1: Co můžu já, slušně vychovaná dívka, chtít? To musí mužskej vědět, co chce.
2: Hele, a nemohla bys mě tak trochu poradit, víš? Mě stačí ťuknout.
1: Okej, víš co?
2: No.
1: Víš co? Zkusíme to tady podle tohohle románu, jo?
2: Ty máš knížku, to je fajn. Ukáž. Co to je? 2 srdce v rákosí. Tak to ne, do rákosí mě nedostaneš. Já mám polobotky a regma.
1: Buď to sem, já to přednesu sama, protože to se musí s citem, víš? No. Byla vlahá, tichá noc.
2: No.
1: Sešli se v rákosí pod starou sosnou.
2: To je blbina, v rákosí nerostou sosny.
1: Usedli a hleděli do nebe plného zářivých hvězd. Pohledla na něho dlouhým sladkým pohledem. Opětovali jej. Zatoužil po nestřeženém okamžiku, aby jí schvátil do náruče a zlíbal její orosené oči.
2: Ale ona brečela?
1: No to víš, to ono jí to dojalo. A počkej, teďka to bude. Náhle vzdychla a přivinula se k němu celou svoji bytost. Jú, to krásný, víš?
2: No, jde to.
1: Takže bychom to zkusili, ne?
2: No tak jo. No jo, ale když jsem už to ze začátku zapomněl.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Menšík, i když nemocnej, tak s ním byla vždycky nesmírná legrace. Já mám pocit, že když mu bylo nejhůř, tak lidi okolo něj řvali smíchy a vůbec netušili, jak mu je, protože on nechtěl být litovaný. On prostě, no, on měl v sobě takovej obrovitej motor, že... To už takovýho člověka druhýho nepotkám. My jsme třeba všechny naše scénky jsme u nás přepisovali. Bať se nám to nezdálo dostatečně vtipný a ohromně jsme se přitom bavili. Ale jednou jsme dostali scénku a to je ta slavná scénka Moje žena pije. Já jsem měla dělat tu střízlivou jako ženu a on měl být ten ožralej, který přijde domů. A pořád jsme to četli a vůbec se nám to nelíbilo takhle. A najednou ten menšík povídá, hele, čti ty jeho a já budu čistý. A z toho vzniklo to, že já piju a byla to najednou veselá senka. To byl ten momentální nápad, který on měl. Ale v té chvíli, když jsme přepisovali jednou, tak najednou menšík dostal záchvat. On měl astma velice těžký a skutečně, když byl člověk přitom, tak se lek, protože on nemohl popadnout dech. A to znáte, když člověk dost blízký, jako byl menšík, prostě takovýmhle způsobem nemůže dejchat, tak já jsem tak zešílela, že jsem nemohla najít jednoho doktora si vzpomenout, kalendář jsem nemohla najít, nic, já jsem tam lítala jako pometlo zoufala a on jenom sípal a on nosil sebou už preventivně takovou měl udělanou taštičku a tam měl kompletně všechno. Od jednorázových injekcí, veškerý léky a ještě navrch měl i ručník. On byl naprosto připravený na tyhle věci. A jak tak sípal, tak říkal, Jiřinko, musíš mi píchnout tu injekci. Já jsem říkal, Láďo, to je vyloučený, protože já, když mám jít sama na injekci, tak jsem 14 dní předtím špatná, to nejde. A on říkal, ne, ty nemusíš napíchnout to. Já si to napíchnu, ty mi to tam jenom vtlačíš. Jiřinko, Oluška, což byla jeho žena, a Oluška tohle dělá běžně, Jiřinko, jenom mi to tam natlačíš. A teď já jsem viděla tu zoufalou situaci, tak jsem si řekla, no když to dělá Oluška běžně, no tak tohle to snad zvládnu, tak já, on měl žíly jak provazy a byl na to zvyklý, tak si skutečně, to jsem se nekoukala, si napích tu žílu. A teď ale já jsem musela ty dvě injekční stříkačky vyměnit, jo, ne tu jeho, ale vyměnit prostě tu injekci. A tak jsem to, no, spocená jsem byla, vyměnila jsem to, nacvakala jsem to tam, on mezi tím pořád říkal, že to Oluška dělá běžně, tak už jsem si tak říkala, no, už mi to taky jde. Nacpala jsem to tam a když jsem to vyndala tu jeho a přelepila to, tak jemu se udělalo strašně dobře a povídá, Jiřinko, já tě obdivuju, Oluška ta by vomdlela.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už by to měl být?
2: Ale jestli nemluví česky, tak jsme úplně vedle.
1: A prosím tě, milenko, máš v ruce světovýho tlumočníka. Tam jsou dialogy v 26 jazycích. To by bylo, aby nějakou řeč toho neznal. A když je v Itálii na Capri, tak pravděpodobně nebude mluvit finsky, že jo?
2: To by mě nevadilo. Finština ta je tady taky.
1: Taky?
2: Hlavně, aby to byl odborář.
1: Milenko, víš, že to majitel olivových plantáží, tak patrně nebude odborář. To dá rozum, ne?
2: Ale tenhle světový tlumočník, ten je hlavně pro odboráře. Podívej se, tady třeba, no... Zotavovna závodní odborová.
1: Je česky,
2: no, no ano, ale tady, koukej, finsky. Ampatyhyndysksen lomakotin. Nebo turecky. Dinlemne evi birmjusus. No, tady, práce, bezpečnost, produktivita, finsky. Tyjeven suojelu.
1: A parahohikotitatis.
2: Ne, řecky. Tady turecky. Gvenlik, verimlik, no. Co jak?
1: To je nepříjemný, aby se neurazil, to bychom potom místo na ostrov mohli taky na Capri do Třeboně. No.
3: Promiňte, prosím, ale tady obsazíno.
1: Jak to?
3: No rezervé, teď se důle.
1: No to je rezervé pro nás.
2: Ano.
1: My jsme rezervé, protože my tady čekáme na cizince, na Itala.
2: Ano.
1: Jednoho Itala.
3: Pardon, to je něco jiného. Prosím, Italové si u nás pochutnávají.
1: Co?
3: Na velmi dobrých vínek.
1: No my jsme skromní.
3: To tady Cinzano, Rufino.
1: No tak to ne, to.
3: Nebo Chianti. No, máme i mozl. Výborně.
1: No, počkej, tady ne, no tak jo.
3: Výborně, prosím. Hned dám jednu chlavínku chladit. Tady, ano?
1: Dobré, hezká paleta, co?
2: To se nedá nic dělat, každá legrace něco stojí, prosím tě.
1: No,
2: nemůžeme se s ním dohadovat někde v pasáži. Chceme na Capri, tak to nás to musí něco stát, to nejde.
1: No, to nejde, ale už to vysíme třeba tisícema, víš?
2: Hlavně, aby se ty věci, které si koupil, tam dali taky pořádně zpeněžit. Já bych ráda taky něco pro sebe, tak třeba šaty, střevíce, nebo koži.
1: To bude on.
4: Buongiorno, signorina. Buongiorno, signora.
1: Buongiorno.
4: I capisco italiano? Molim conobar percuto mineralo di apetico. No.
2: Per favore.
4: Per favore.
2: Ya parlo più adagio.
4: Adagio. Oh, ver la metine. Da ver algoniaca. Ya brillanto. Setski rozumila. Ya neanemu. Ya vicceschi ya...
2: Italiano.
4: Una perfecta.
1: Poslyšte, vy umíte tedy báječně česky, pane.
4: Scusa, ya Cesaro Montarello. Olivo italiano, caprino italiano, y tanto el credo ti ledomedo. Aromatico pistacia.
2: Pistacia.
4: Fabriko.
1: Já jsem Ženíšek Václav, taxíky Praha, taxíky.
4: A víš, čabito.
1: To je paní tady.
2: Ženíšková.
4: No. Osole mio.
1: Poslyšte, pane Mortadella.
4: Mortarello. Qua ti pencio.
1: Já jsem slyšel od jistého pana Pazderi.
4: Oj, sí. Tulito. Amigo Pastiero, amigo Pastiero.
1: No tak ten privato. Amigo Pastiero, amigo Pastera, on nám jako důvěrně řekl, že byste byl ochoten nám propůjčit na Capri vaši haciendu, tedy tu vilu. A že prý to dáte jako
4: písemně,
1: no tady jsou vás drahý, takže my jsme si to mysleli.
4: I to oficiálo.
1: Jo.
4: Adresore comandore.
1: Dobrý den, já děkuju.
4: Maje, pane Matamora. I Capri moje haciendo. Il vileto taxico vanera haciendo gratis. Gratis.
2: Grazie, signorina. Grazie.
4: La megovaniera più la sia.
2: Io voglio...
4: Sprechen Sie Deutsch? Nein?
2: Italiano.
4: Io italiano. Auch, ja.
2: Felice!
1: Mě to se modlíš, nebo se optáš něco? Já tomu nerozumím.
4: No, a fresko, něco.
1: Ach,
4: Che Maro! E trabiesco, ma moria mai haciendo. Vi, mua ostitutka.
2: Ah.
4: E vi hostesco. Hacienda, alles do grato i casacink.
2: Casacink, grato.
4: Mia lira casacink.
2: Detto na jeho účet, tak dej mu ty peníze.
4: A ta účet je ta naša. Bacha.
1: Jo, tohleto je prima vineta, prima vineta.
4: Prima, mose, svarce, kance. Je to brat, je Marka. Dobrá. Molí.
2: Grazie.
1: Prosím. Já jsem pan Paz...
4: No víš, hlavní peníze, no.
1: Pan Pazděra nám taky naznačil, že při vašem pobytu jako v Praze, že byste nepohrdnul...
4: Kostvarno Čenča, Čenča.
1: Našema korunama.
4: Vilira a koruna.
1: Já bych nerad urazil samozřejmě.
4: Neurazíte.
1: Když se neurazíte,
4: ne. To dobrý obchod. No, i komerciál a presta, no. Vy. Prijela vuestra taxi da Capri i v mia hacienda vilšila ako milionára.
1: Ne.
4: Multimilionára. Vy Marcello Mastroianni, la grande. I vy Sofia Loren.
2: Počkej, počkej. Prosím tě, grazie. Jestli ty věci, které si koupil, se tam dají nějak zpeněžit.
1: Dovolíte. Já jsem nakoupil určité zboží, aby jsme si tam jako přilepšili. Myslíte, že na Ostrově bude zájem? Jako...
4: Zboží. Materiál.
1: Produkty a...
4: Produkty. Alla. Je is alla.
1: Fabrikáte,
4: Alla fia moderato cosa cosa. Osho, stia.
2: Přece cosa.
4: Za cosa.
2: Můžeme tahat taxíku do Itálie. Kozu.
1: Počkej, Milenko.
4: Ale listia cosa cosa.
1: Kdybyste dovolili, já jsem nakoupil trojhousle.
4: Husle?
1: No tak, je to, jak se to...
4: Paganini.
1: Krém na boty Globino, to je výborná marka.
4: Globino,
1: krém na
4: boty. A Globino, a s tím Asiána.
1: A knoflíky, jak se to řekne italsky?
4: Gombíky.
1: A diamanty mám.
4: Diamanto. Grande diamanto.
1: Ne, nařezání skla.
4: A fenster diamanto.
1: Mám to za 3000.
4: È tutta rosmanito, è tutta interessno materia.
1: Io?
4: E vi, molto, molto, ja era il libro, i denara, mozza penisa.
2: To nevadí, mozza. Si vememe pučku, to si můžeme přikoupit.
4: Ne, vítám a mozza penisa, curico.
1: My můžeme nakoupit ještě.
2: Můžeme přikoupit.
4: Půjč. No, esta misa. Já by ještě termína chtivý na Capri, ta Julieta.
1: No jo, to jasný.
4: Augusto, i Julieta, ne.
2: Augusto, v Juliáně to já mám
4: píšťa. Juliano, močato, moc vrvka komarašti. Augusto, je to perfekta sezóna.
1: Tak mi přijde Augusto, tak to je nějako na
4: betonito.
1: Augusto, na betonito. Aha. No tak na zdraví, jak se říká u nás tady, Italia.
4: Cinque. Na ten, na zdravíčko.
5: Vy jste Cesaro Mortarello?
1: Já? Ne, co má být?
4: Iliu, Cesaro Mortarello.
5: Jste začen, půjdete se mnou.
4: Začen.
1: Moment, co to má znamenat? Počkejte, moment.
4: Co je to začen?
5: Mafie, pašování, drog.
1: Co to?
5: Vy toho pana znáte?
2: Ne, vůbec ne. Ne, vůbec nic, náhodou si přisedl, ano, že?
5: Tak, budete se mnou, račte.
4: Přisacen a já mafia.
5: Prosím.
4: Vy to nemáte pořádka v hlavách. Tak si Cesaro Mortarello, dottore, da universitaro. Můj tata, mafio, to prosto, no a já ne.
5: Prosím, mafia.
1: Pro pána Jana za 3000 housle, gombíky, diamanty na sklo. Co s tím budeme dělat?
2: 3000 na mafii. Já se snad zblázním.
1: Co to?
2: Já
3: prosil bych, pardon, vyrovnat účet vážení, ano?
1: Ještě tohleto.
2: Pláč. Ostatní,
4: ty jsi mi dál, když jsi byl tak dlouho tajemně povídat. Já neznám, co?
5: No dovol, tady máš ten rybářský lístek. A v půl čtvrtý mě zatkneš v Alcronu, jo?
4: Jo.
5: Já tam mám jednoho kozena, který chce za 5 tácu na Kanárský ostrov.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ten svět je plný klamu, protože takhle, jak mě potvou teď Jarda Sedlák, tak režisér Weigl mi povídá, a on tak trochu jako mluví, tak jak bych řekl, no hůňáno. A on povídal, budu točit, a neřekl Mahulenu, on řekl Nahulenu. Nezahrál bys mi tam pasáka, tak já už viděl normálně, jak sedím a děvky po mně skáčou. Já pás ovce. Já pán, vy jste mě podfouk, pane režisére. Teď tohle je druhý podfouk, tohle to všecko. Ale od Pepíka to beru, od Karlíka, pač my jsme spolužáci, to je, víte. No jistě, my máme jamu. Aby se to nepletlo, v Praze to je damu. U nás je to, tam je to Divadelní akademie muzických umění, u nás je to jamu. Janáčkova akademie muzických umění, ten by se divil, chudák Janáček. A na Slovensku je to VŠMU, Vysoká škola muzických umění. Ale my jsme byli nová vysoká škola v Brně. Tohle to už to byla stará vesta, univerzita, technika, tohle jamu. A bylo to před 1. máje, my jsme se rvali, kdo ponese transparentu. Že jo, a my jsme jako, že to jsme my. A teď ty lidi na to koukali jamu a volali, ať žijou naše marmeládovny. A to by vám Pepek mohl říct, my měli strašně těžký studium, jednak jsme neměli kolej a byli jsme většinou přespolní. Ale zas naštěstí v té době rušili hodinový hotely. Dost necitlivě. Mohli to udělat, že by udělali bývali 3/4 hodinový hotel, půl hodinu. Tak pomalinku, až by si to odvykli ty lidi bývali, no a... A teď nám udělali z toho hodinového hotelu normálně kolej, ale těm babám to neřekli. Teď to bylo. Já musím jen kvůli svíženě, Olinko, tady všichni chlastají, já piju limonádu. Ale ono to přijde na stejno, pač tady mám dalekových kamarádů a sestřenice a u nich normálně bouří burčák. Já se všema líbal, tak to je, kdybych vypil 4 litry. To je stejný. No, na tom. No, ale jsme tady prostě na mysliveckým bále. Možná to vypadá, že já sem nepatřím, ale já sem patřím. U nás byly panské lesy, ale dámy tam směly taky, samozřejmě. A tak jako jsou loví beze zbraní, já jsem čekal, kdy nás pozvou, pač my jsme lovili beze zbraní. My jsme utloukli klackama vždycky. Jedinej, a nechali jsme toho potom, stric Johan, ten si svý vlastní koule dělal sám. Ten byl šestný, podle čeho, podle jakého mustru to dělal, to nevím, ale byli strašně šišatý. Takže jemu říkali Johan Periskop. On tady vystřelil a tamhle spadla veverka. To jsme se teď strašně smáli Sovákovi, nikdo nakecal, že na Slovensku se veverka řekne drevokocůr. A on furt drevokocůr a oni pak, a čo to je drevokocůr, páno, vám to mám Slovákům vysvětlovat, to je přece po vašem veverka, paní, u nás je to veveruška. No on byl strašný postrach, on prostě bouch a teď to lítalo, takže on zvěř nepřines nikdy, ale přines třeba borůvky, baba tam zbírala borůvky a lekla se střílí, Johan utekla, tam on borůvky. Deku přines jednou, jak tam nějací milenci utíkali, nechali tam deku, on nosil věci z lesa. Jednou se manželka vrátila a on měl doma nějakou babu a on povídal, já ji tam našel. No to je, no.
0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Debata s manželkou nepůjde nikdy podle vašich kolejí, rozumíte? Když jsme u kolejí, to máte jako ve vlaku. Představte si vlak, logicky, jedete vlakem se svou ženou, to je rozhovor. Jedete z Prahy do České Třebové. A ona v Pardubicích uhne a vyjedete dál do České Třebové. Tam se prašíte, říkáte si, kde mám ženu. Ale to jenom v lepším případě, v tom horším. Ona vás v tom rozhovoru strhne sebou do těch Pardubic, kam jste vůbec nechtěli. A on tam tuď ještě do nějaký malý stanice. A pak ještě někam do lesa, kam už ani vlak nejede. A tam vás ty debatě utluče. To je běžný, a zkuste rozumíte, třeba, jo, příklad. Jemně, decentně řeknu doma, prosím tě, na základě inzerátu zásilková služba, koupila si zbytečně drahý nože. To je přece úplně normální věta. Ani nechci se hádat. Konstatuju. koupila si zbytečně drahý nože. A najednou sami sebe, rozumíte, posloucháte, říkáte si, o čem to teď mluvím. Rozumíte, řekli jste nože a najednou za minutu si říkáte, jak dítě je květen. Proč já mluvím o tom, kolik piva dokážu vychlastat o Vánocích? Proč mě ona říká, že náš pes je blbej, protože ho necvičím? Takhle zblbnete úplně totálně. Ty najednou vůbec nevíte, co máte říkat. Sami sebe slyšíte, jak úplně začínáte křičet. Říkáte, já jsem neřekl před Krauzovýma, že neumíš vařit. A ona říká, řek, Irena je svědek. A teď řvete jako tur inteligentní, pohodový člověk. Řvu na celý barák, nepřipomínej mi Irenu. Nebo si vzpomenu, jak jste před několika lety řekli, že jdete na drb ke kadeřnici a přišli jste za 3 dny. Bezvadný téma a moje žena, geniální otočka. Ale o tom tady nebudeme mluvit. My mluvíme o tom, kolik ty dokážeš o Vánocích vychlastat piv. Maria, řekněte jí někdo, že mluvíme o tom, že koupila drahý nož. Já jsem tohle včera vyprávěl na besedě s diváky, protože já tím mrazákem žiju, jo. Tak se mě ptali na ženu, já jsem tohle vyprávěl. Představte si, zved se najednou chlap v první řadě. Takhle zvedl ruku, solidní člověk, zvedl ruku a řekl, poslyšte, pane Novotný, to je přírodní úkaz, jaký já jsem ještě v životě neviděl. My dva máme společnou ženu. To bylo hezky. Já se vám konečně přiznám, že já nemám 3 děti, jak říkám, ale 4, protože já jsem adoptoval dítě se ženou. A to je zvláštní, velice zvláštní pocit, to je dítě z dětského domova, je mu 9. To máte takový, opravdu to je... Jak kdyby se vám narodil kluk a měl rovnou 9, rozumíte? A na tom najdeme těžko něco veselého, ten má za sebou hrozný osud. Ale říkal nám, že i v tom děcáku, že třeba chodívali i do kina, že i v divadle byli párkrát a jenom jednou v cirkuse. A jemu se to hrozně líbilo a u nás si pochvaluje, že má pocit, že je v cirkuse každý den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Už vám se to sám. Co je s tou večeří?
2: Já vám polivku.
1: No tak buď tak dobrá. Pro boha, to není horké. Ať si nespálím jazyk, ještě bych nakonec referát očišlal. Raději, Slavinko, pocit. Přines mě mavě sako. Já jsem úplně... Bez večeře se obejdu, ale bez saka. Mě pochopitelně nepustí ani na tribunu, tak mě.
2: No, já jsem ti připravila to světlý sako. Po tom tmavým saku si vůbec nic neříkal.
1: Já jsem neříkal?
2: Ne.
1: No ale Slavinko...
2: Co říkal světlý sako?
1: Já se netřu, miláčku, ale uvědom si, že já jdu do společnosti a ne na tenis.
2: No to ne.
1: Připrav mě to tmavý sako, ať vypadnu. Trochu myslím při práci, maminko. My osobní zkušenosti proinventarizovali, jak šťastná je rodina, kdy si manžele dokáží rozdělit domácí práce. No, 7 hodin, jsem potal županu. Slávino pro pána krále, kde se souraž, já to všechno nezvládnu. Polévka.
2: To
1: si ohřevala? Tak, jo, tak. Polévka, sako, já se s tebe snad. Ty mě přivedeš víš tu trému. Moment. Teď se budu půl hodiny oblékat, převlékat, svlékat. Referát je úplně na vůni. Na vodě.
2: A dobrý.
1: To všechno proto, Slávinko, že ty si neumíš rozdělit práci. Ty myslíš přímo na 100 věcí najednou, víš?
2: Já jsem žehlila to risotto.
1: Slávinko, kvůli tvé neschopnosti se může stát, že ženy budou dalších 100 let trpět v útlaku.
2: Možný.
1: To já bych si na svědomí nebral.
2: Já dělám, co můžu, Pepo.
1: Tak, pust. Je třeba, aby všichni muži se stali věrnými pomocníky. Ty mě urveš ten rukáv, počkej. Věrnými pomocníky své ženy. Kde je pláš klobouk? Nech toho, prosím tě, buď toho.
2: Vořila tu polivku a máš na stole připravila.
1: No, radši mě přines ten klobouk a pláš. Ano, já pospíchám strašlivě. Vážené přátelé, soudružky a soudruzi, vyzývám vás všechny muže, aby neváhali ani hodinu, ani minutu, ani vteřinu prosadit a zabezpečit svým milenkám, manželkám a dívkám radostnou budoucnost.
2: Tady máš to risotto.
1: To risotto? Klobouku risotto? Slávinko.
2: Ne, klobouk teda.
1: Kde je pláž, kde je deštník, kde je aktovka, venku je jako z konve a ty mě klidně pošleš do toho liáku v nových šatech. Slávinko?
2: No tak.
1: Rozdělme si manželky na půl. Rozdělme si povinnosti, pochopitelně, na půl. Osvoboďme ženu od její nicotné domácí práce.
2: Tady máš.
1: Dělej, no prosím tě. Mám co dělat, abych
2: ostěl? Tady máš aktovku, dešník se ozývám.
1: Dešník se...
2: Nebo večeříš, Pepo.
1: Ty šíriš, Slávinko, ty šíriš. Teď si sednu k večeři a budu večeřit. Já budu rád, když se dostanu vůbec ke stolu, totiž na tribunu. Pa, Slávinko.
2: Pa.
1: Pa. V klidu si tady pěkně všechno udělej a drž mi palce. Já se jdu být. Za tvoje práva, svobodu a za štěstí, Slavino!
2: Jen abys to prosadil, Pepičku.
0: Hravé jaro na Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
3: Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Jsem Vimr.
3: Ano.
4: Já bych... se tedy zhostil toho úkolu, i když musím říct a uvést na úvod, že překládání písňových textů do maďarštiny tedy je veliký oříšek i pro zkušeného hungaristu. Ale mě spíš zaráží jiná věc, víte, že jsem se přihlásil v tomto sále jako jediný.
3: No,
4: že mě, i když nepochybuji, že tady se nachází spousta neméně zběhlých hungaristů. Ale přece jenom třeba se stydí, že? Ale za co se stydět? Proč? Že zrovna neběží o světovou řeč? Říč, eš megel orot meget nýdes. E megel kohoš os megedet nýdes. To dneska neumí říct ani Němec, Francouz nebo Angličan. Dneska how do you do, nebo nazdar, selaví, how do you do,
3: bonjour.
4: How are you, bonjour, to dneska umí kde kdo. Ale eš megel arot ne, des üsse sárot, ebeget nedes aros as atmant med nem meret nedes, ala já, eleget neged arot, takhle umí pozdravit jenom správný Maďar. takhle. O jakou píseň půjde?
5: Já jsem si myslel Hájku háječku. Hájku háječku.
4: Počkejte, něco, co zná každý.
5: Aha. A co takhle? Cikán černý cikán.
4: Co?
5: Cikán černý cikán.
4: Neznám. Kdo to byl?
5: No cikán černý cikán.
4: A to je spirituál nebo country?
5: To je spíš taková jihočeská country, myslím.
4: Aha, to má refren?
5: Ano, ano, kdo to byl právě? Tam je ten...
4: Aha, tak to bychom mohli... Já to neznám,
5: ne,
4: ale můžeme se držet toho refrénu.
5: Ano, ano.
4: Kdo to byl?
5: Ano.
4: No, v Maďa... No, je to oříšek. Kdo to byl? Ne. Kdo to byl? Je to, no, pro začátek to...
5: Ano.
4: Ne.
5: Tak ještě...
4: Temnější to. Temnější. Protemněte to.
5: Ano.

0: Já bych šel od toho.
1: Ano.
0: Jinou,
1: dobře. Tak já jsem si říkal třeba cestáře na silnici do práce.
0: Neznám.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pojďte, pane Levníček, pojďte.
2: Máme no, dál?
1: Ano, pojďte dál, se nebojte. Vidíte, vy jste se bál, pane Lemlíčku, všichni se na vás těší. My jsme totiž dopoledne s naším reportážním vozem zajeli před obchodní dům Kotva, kde jsou vánoční trhy v plném proudu. Pozorovali jsme to veselé hemžení, každý něco scháněl. Většinou tam byli takzvaní pitlíčkáři, občané, kteří si své nákupy odnášejí v igelitových taškách, ale byli tam i jiní. A právě jednoho z nich, tady pana Lemlíčka, jsem požádal, aby přišel k nám. Můžeme si vás trošku vyspovídat. My už jsme se seznámili.
2: Ano, samozřejmě.
1: Já jsem z televize, vy jste pan Lemlíček.
2: Ano.
1: A já rychle zjistím, co si koupil všechno pan Lemlíček pro nás reportéry, to není žádné umění, to já položím pár otázek a hned všechno vím, co je vevnitř. Můžu vám dát nějakou tu otázku?
2: Ano, to je jako, že by se mě něco zeptat, jako, že byste se chtěl...
1: Ano, právě, že bych se vás...

0: jen tak zeptal.
1: Nebude dlouho trvat, mě totiž jede autobus za chvíli, víte.
0: Ano. Vy odjíždíte.
1: Ne, já se vracím, víte. Ano, já jsem odjížděl ráno z domu sem do Prahy a teď zase vracím domů.
0: Ano, ano.
1: Autobusem.
0: To je celkem logické. Ano. Tak já vás nezdržím, jenom bych se stručně zeptal, ty mám pár poznámek. Co jste všechno v obchodním domě nakoupil?
1: No, tak já jsem nakoupil tedy různé, bych řekl, všelijaké takové různé zboží.
0: Zboží. Ano, a já se právě zajímám o to, jaké zboží jste nakoupil. Jaké zboží?
1: No, tak já jsem koupil hlavně dárky.
0: Ano.
1: Já jsem totiž prodal motorku a tak jsem to vrazil hned tu motorku do těch dárků.
0: No to se nám nemusíte svěřovat. Nás by jenom zajímalo, jaké dárky jste to vlastně koupil.
1: Jo, jaké myslíte?
0: Ano.
1: No tak to vám můžu říct, já jsem koupil hlavně tedy vánoční dárky.
0: Nezlobte
1: se. Před Vánocem a Vánocem.
0: Já nechci naléhat, pane Nemlíčka, jestli byste to nemohl říci přesněji.
1: Jo, přesně, myslíte, přesně, to já vám můžu říct přesně, ano. No tak přesně jsem koupil něco manželce, něco dětem a taky něco vnoučatům jsem koupil. To víte, že jsou Vánoce.
0: Různé dárky prostě.
1: Různé,
0: mě by právě zajímalo, udělejte to kvůli mě. Jaké různé dárky?
1: Jo, jaké, ano, tak jak říkám, různé vánoční dárky to byly. Já jsem, ano, poněvadž já teď velikonoční věci zase kupuju spíš před velikonoční.
0: Takže jsem si nevybral někoho jiného. No, to je jedno. No, půjdem na to jinak.
1: Ano?
0: Pane Nemlíčku, co pak máte tady v tom balíčku, kdybyste to takhle ukázal?
1: No, tady mám dárek pro Karlíka, víte? Máš to, víte, musím mu taky něco koupit. Jemu 5 let, víte, a ještě věří na Ježíška.
0: Ano, věří na Ježíška, no, to je úžasné. A co pak mu ten Ježíšek přinese?
1: No, to bude překvapení pro něj. Co myslíte, až ten to uvidí, jakou ten bude mít radost?
0: Ano, až uvidí, co pak?
1: No tady ten dárek, jo. No, ten už se těší na Ježíška už od podzimu.
0: Ano, jsou to děti. Všichni se těší, ale prosím vás, v tom je asi nějaké autíčko, že?
1: Ne, autíčko už dostal loni.
0: Aha, loni dostal autíčko. No. A letos?
1: No letos už ani auto nedostane. On mi to stejně hned rozbil, klubujte.
0: Co tedy ale dostane letos, pane Lemlíčku?
1: No tak dostane dost, dostane hodně. Něco ode mě, něco od manželky, víte, a od syna taky dost dostane hodně.
0: No, prosím vás, ale tady v tom balíčku,
1: ano.
0: Co pak je tady v tom balíčku?
1: No,
0: tady je co?
1: No to je právě, to je dárek ode mě tohle.
0: Pane Lemlíčku, prosím vás, udělejte to kvůli mně. Nechcete to rozbalit, že bychom se přesvědčili, jestli vám zabalili to pravé.
1: Ne, mě jde autobus, kde já musím jet.
0: Ale takhle se nic nedovím. No. Kdybyste aspoň nám řekl, jestli jste nakoupil v obchodním domě podle vašich představ. Podle představ vašich.
1: Podle představ, myslíte?
0: No.
1: No tak představte si to. No. Kalhoty krásný, pánský, no, víte,
0: konečně,
1: moderní kalhoty za 60 korun. A košile nádherná, moderní, víte, za 40 korun. A představte si to rádio japonský, víte, transistorový rádio, takový to dlouhý za 350 korun.
2: Neříkejte, a kde?
1: Ale kde? Nikde. Já vám jenom říkám, představte si to.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednou jsem v jednom televizním pořadu řekla, že v každé pohádce láska probíhá tak, že se dva poznají, najdou spolu bod G a pak spolu šťastně žijí až do smrti. Můj muž se na televizi mimořádně díval a dokonce mimořádně mě i pochválil. Pak řekl, jenom jedno jsem nepochopil, co je to ten bod G. Jo, můj život není žádná pohádka. A upřímně řečeno, život není pohádka pro většinu z nás. Když mi bylo 17, tak jsem napsala báseň a přesně si vzpomínám, že jsem tehdy v jednom verši měla. A pán Bůh zabušil na svůj nebeský buben a vesmír se pohnul o bilion světelných let. V praxi to znamenalo, že jsem svého spolužáka opila 5 deci vína a on mi pak sáhl na prsa. Má první rada, abyste přežili sex, je tato. Zapomeňte na romantiku. Já jsem byla poměrně dost zklamaná svou svatební nocí. Tak moc jsem toužila po romantice, že jsme spali na seně. A protože už bylo září, tak jsem se chvíla zimou. A můj čerstvý manžel mě tehdy k sobě přivinul a řekl mi, neboj se, já tě budu hřát. A v zápětí ze mě serval mou vilněnou pelerínu, pevně se do ní zavinul a odkutál se asi 2 metry stranou. Před zmrznutím mě zachránil náš svědek, vlastně jeho svědek. Takže mě vzal pod svůj spacák, měl ten rozepínací, do mumie bychom se nevešli. A výsledek mé svatební romantické noci byl, že jsem dostala zánět ledvinové pánvičky a můj žárlivý novomanžel se mnou 3 týdny nemluvil. Jedna z nejklasičtějších rad všech časopisů, odborníků, přítelkyň i filmů zní, když chcete ozvláštnit vztah, vyzkoušejte něco nového. Má přítelkyně chtěla svého partnera ohromit botami na jehlách, korzetem a černými punčochami. Když jí milý svlékal a uviděl podvazek, tak řekl, Ježiš, kdybych tě neznal, tak bych utek. Má rada pro přežití milostných zážitků proto zní, zapomeňte na experimenty.
0: Hravé jaro na Rádiu Jihlava.

0: No, Ivan přišel nejenom ve své vlastní osobě, přišel i celým banjo bandem. Budete zpívat nějakou takovou starší píseň, já to vím, ale bude to písnička, mimochodem moje oblíbená, která se svého času příliš nechytila, proto ji teď trošičku do tohohle pořadu tlačíme. Ty jsi napsal písniček celkem kolik už?
1: No něco přes 500 už.
0: Která byla taková první, co jsi napsal? Nějaká rýmovačka?
1: Byla to básnička, ale by se nehodilo asi lidi.
0: Počkej, proč nehodilo?
1: Jo, že jo, kdo by ve svým rozpuku nesložil nějaký ty veršičky pro svoje děvče, že jo, ale většinou to bývá takový naivní nebo tesný.
0: No prosím tě, tak nebo... to nám zarecituješ. Ne, to prosím tě, myslíš, že já jsem nenapsal blbý básničky, když jsem byl zamilovaný? Prosím tě, zarecituj to, nedělej drahoty.
1: To bylo takový neumělý.
0: No, no teď my s tím počítáme, prosím tě, že to má zarecitovat, on dělá. Prosím tě, teď tě lidi jsou... Nejde o mě, ty lidi to chtěj.
1: Tak dobře, já si myslím, jestli to nehodí do televize, ale když...
0: Ne, hodí se to, ne, diskutuj o tom, prosím tě, jak se to jmenuje?
1: Je to opravdu prvotinka, no. Jestli se na to vzpomenu, jmenovalo se to o Radkovi, který oloupil matku, jo.
0: To je, Ivane, hodně zvláštní název pro milostnou poezii.
1: Tak já jsem jako mladý kluk se nesnažil vyloženě o nějaký zamilovaný veršíky, že já jsem dělal takový normální básničky. Mně stačilo, abych ty děvčata upoutal, aby věděli, že dělám hezký básničky, abych...
0: Prosím tě, nezakecávej to, rozjeď, prosím tě, tu báseň a upoutej děvčata tady.
1: Tak o Radkovi, který oloupil matku. Radku, Radku, Radku, o minulém pátku využil jsi z matku, otevřel jsi z chatku, oloupil jsi matku a proto tě, Radku, nakopnu do prdele. Já to říkal. Já říkal, že je to naivní takový.
0: Ne, to se zbytečně neposledňují, to má něco do sebe, tohle. Ty jsi opravdu génius, čověče. Mně teď teprve došlo, ty už jsi tenkrát psal úplně stejně jako teď, čověče. A to ti bylo kolik, no to jsi byl mladý kluk?
1: No asi 16.
0: No vidíš, a jak zralé, a dneska píšeš úplně to samý. A jsi už v důchodovém věku, nebo teda, jsi nebo nejseš?
1: No jsem, ale na rozdíl od tebe můžu ještě.
0: No tak on je vtipný.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Děkuji. Děkuji. Na rovinu, jestli někdo čekáte nějakou hodnotnou kulturu, nějakýho Shakespeara, Lucernu, Dallas, to ne. To, co tady dneska uvidíte, to je o něčem jiným. Uvědomte si, že všichni víte, česká kultura padla až na dno. Hledejte pozitivum. Přátelé, teď vy jste jedni z mála, kteří právě tuto skutečnost dnes, tady na tom jevišti, uvidíte na vlastní oči. Rozumíte, takhle pozitivně musíte přemýšlet, pak se vám to, jak jsem říkal, musí líbit. Na plakátovacích plochách mělo být napsáno, že v pořadu se objeví krásno a legračno. Tak tu první část toho avíza už máte za sebou. Ano, nic hezčího, než já se tady dneska neobjevím. Já vím, není to žádná výhra, ale až přijde ten druhý, uvidíte, že jsem nekecal. To je obrovská rarita. To je jediný člověk ve střední Evropě, jehož IQ se udává v záporných hodnotách. Ano, ale to má řadu výhod. On jakmile se objeví na jevišti, všichni chlapi v hledišti ramena nahoru, obrovským způsobem stoupne sebevědomí. Ale ženský z toho mají taky radost. Hele, uvidíte. On jakmile přijde, já slyším tím sálem, jak to udělá. Opravdu, každá z vás, jako kdyby si vydechla, každá, jako kdyby si řekla, no Maruš, to si ještě dopadla dobře. Dovolte mi, abych mezi námi přivítal Josefa Alojze Náhlovského, to je to, co právě přichází. Dobrý večer. Vidíte, nekecal jsem.
2: Dobrý večer, vážení přátelé, dovolte, abych i já vás tady všechny přivítal, hlavně vás v první řadě, nejbohatší lidi z města.
1: Počkej.
2: Vítám místní smetánku, dobrý den.
1: Alois, opatrně.
2: Co?
1: Je nová doba, ano? Rozumíte? Dneska jsme si všichni rovni.
2: No, někteří jsme si pořád rovnější, že jo? Vítám pana starostu, dobrý den. Jste starosta? Nejste, tak budete.
1: Proč mu vnucuješ, pánovi, tu funkci?
2: Tady vždycky se dával starosta. A dřív tady se dával okresní tajemník, no. A tajemníkem jste taky nebyl?
1: Prosím tě. Necháme.
2: No, jestli pán nešel najisto.
1: Ne.
2: Paměti, Pavlov, reflex.
1: Jak jsem říkal, neděláme rozdíly mezi lidmi,
2: ano.
1: Takže zdravíme vás, podnikatele v prvních řadách. Rádi bychom poděkovali za sponzorské příspěvky, díky kterým vznikají tyto hodnotné kulturní akce.
2: No a zdravíme, přátelé, i ty chučí. To jsou od té třetí řady vejš. Tady sedí chudě na učitele, nazdar. No,
1: ještě za nima se tlačí doktoři, ano. Buďte zdraví. Tak.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vážení přátelé, Cimrmanův grafický záznam hudby je průkazným svědectvím Chlapcova nevšedního hudebního založení. Geneze tohoto systému je prostá. Předmětům, na které dítě hrálo, patřily i různé sklenice. Malý Cimrman brzy postřehl, že výška tónu závisí jak na velikosti a tvaru sklenice, tak i na množství tekutiny. Záhy dosáhl takové dokonalosti.
2: Pane kolego, co mě teď napadlo, že bychom mohli použít toho, že nám přinesli na stůl skleničky a že bychom si to mohli na nich názorně ukázat, že? A zajímavé je, že není třeba do skleniček ťukat. Kdybyste byli chvilku ticho, já bych se to pokusil na nich předvést. Tak prst je třeba trochu navlhčit, že? A pak stačí malé pohyby, jo?
3: Já nevím, já myslím, že diváci si to dovedou představit, když je ta sklenka zabroušená a když to někdo umí.
2: Dej to, Kvíko! Pokračujte to, se nezdržujte.
1: Tak tedy malý Cimrman záhy dosáhl takové dokonalosti,

0: Před večer sňatku rozhodla, že si jedličku nevezme. Marně se jí vyptávali po důvodech, vždycky jen zrudla, zamkla se do komory a v pláči odtud volala: visí, visí. Jedlička nakonec usoudil, že jeho neštěstí zavinil špatně ušitý oblek, který na něm visel, visel. My dnes odstupem tolika let jen těžko můžeme objektivně posoudit, zda Leopold Zimmermann ušil zmíněné šaty dobře nebo špatně. O jeho krejčovském umění víme jen tolik, že byl spíše kalhotářem a do sak se pouštěl velice nerad. Ať tak či tak, Jedlička se rozhodl, že se krejčímu pomstí. Kdyby byl za ušití obleku zaplatil, jistě by chtěl zpátky peníze. Takto si však řekl, že dostane zpět vše, co do svého žáka vložil. Uvědomíme-li si, s jakou láskou vzpomíná Bedřich Smetana na svého prvního učitele Antonína Chmelíka, či Josef Suk na venkovského kapelníka Plachého, pak nám vystoupí temná postava učitele Jedličky v celé své obludnosti. Jára Zimmermann líčí poslední hodinu u učitele Jedličky takto.
1: Milý pane inženýre, laiky, ponechme v iluzi, že stavba průplavu...
0: To ne...
2: Je, on si vzal i do knihu.
1: Nyní umíš hrát jako obstojný amatér, řekl mi učitel. Chceš-li být však virtuózem, a to ty jistě chceš, musíš vše, co si dosud hrál smyčcem před kobylkou, hrát i za kobylkou. Přeji ti mnoho zdaru. Já, důvěřuje každému jeho slovu, jsem za odcházejícím učitelem dojatě volal. Děkuji mnohokrát, pane učiteli. A sotva Jedličkovy kroky dozněly, zkusil jsem první tahy po způsobu virtuózů. Bylo to žalostné. Vše, co jsem se dosud naučil, to vše náhle nebylo k ničemu. Struny vydávaly pištivé tóny, na něž práce levé ruky neměla nejmenšího vlivu. Jiné dítě by jistě mrštilo housličkami o podlahu a snad by je i rozdupalo. Já však byl houževnatý. Celá léta jsem vytrvale naslouchal skřípotu svého nástroje, nedbaje nadávek, kterými mě častoval můj nehudební otec.
0: Ano, tolik tedy svědectví samotného Zimmermanna. Semeno zaseté bezcitným učitelem Jedličkou, tímto houslistou třetího nálevu, připravilo svět o druhého českého Kubelíka. Jeho lest prohlédl Zimmermann až ve svých 25 letech, kdy jako asistent katedry fyziky na univerzitě v Heidelbergu pochopil, že kobylka rozděluje strunu na dvě vzájemně nezávislá pružná prostředí. Začínat dráhu houslového virtuóza bylo už pozdě. A tak po sobě v říši hudby zanechal Zimmermann stopy jen na poli kompozice, hudební výuky a teorie. Děkuji vám.
3: Na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Divadlech bývají klubisté, pan Efa, slávista.
2: No jo, Karel Efa, velký slávista. Karel už hraje někde v nebi divadlo teď v nebeským ansámblu už stojí zase. Určitě hraje divadlo. Nemůže dělat nic jiného, tam nemůže jako, ten tam nepůjde za to, že byl hodnej, ten tam, za to, že byl na jevišti. A že s námi v tom divadle vydržel. Karel Efa to byl můj miláček. Tak já o něm můžu říkat i drby. Ale představte si, on slávista, když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my, Semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie, dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, dít nic neslyšíš. Nech to, prosím to. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře Karel Efa na scénu. Karel Efa na scénu. A vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů. Karel Efa na scénu. A Karel Efa rádio na uchu, no, obcházím. A když to volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, když přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se, nakouk, kdo tam je, druhým okem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozšafně stoupil, on stupoval ovšem rozšafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já si říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu. A tou zasádrovanou flákal do podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu a řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, no mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, no, ale říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci, a říkává pan Rizer Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravo hled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu povídá, a nemám tě rád.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Rádio Jihlava.
2: Sráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Chceš mít celý den dobrou náladu? Dej si do ranního kafe lžičku koňaku. No já jsem to zkoušel, to se nepodařilo. Jak to nepomáhalo to? No to nevím. Nikdy se mi nepodařilo do rána zachránit tu lžičku koňaku.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz

0: co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
3: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: V porodnici dva tatínci. To je smůla. Musel jsem manželku přivést dva dny před koncem dovolené. No to mi povídejte. Já ji musel přivést půl hodiny před svatbou.

0: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Muž, který je podezřelý z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil vzácnou relikvii do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Odborníci teď zkoumají, jak je možné dostat ji ven. Pachatel předtím, než lebku zalil betonem, ji měl uložit do jakési duté schránky. To by ji mohlo částečně ochránit.
0: Jihlava aktuálně.
1: Komunikace u dokončovaného centrálního dopravního terminálu v Jihlavě začnou sloužit od pondělí 25. května. Veřejnost tam už bude moci využívat i parkoviště. Terminál, který lidem umožní přestup mezi vlaky, linkovými autobusy a MHD, buduje město v místě městského vlakového nádraží spolu se správou železnic. Otevření nové výpravní budovy je v plánu 24. června. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dnů. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna. Prodloužení předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Vypršet mělo zítra.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté začali vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem Čechů budou dnes Slovinci. Utkání začne ve 20:20.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: 9. hodina odbyla, je po čerstvých zprávách a v tuto chvíli už vám od mikrofonu krásné startující sobotní dopoledne přeje Míša Rotrová. Máme tady 16. květen, kdy dneska slaví svátek, tak na to se podíváme za malou chvíli a jako vždy v našem vysílání budu pro vás mít řadu tipů, kam můžete dnes, zítra a nebo i v tom následujícím týdnu vyrazit. Tak určitě zůstaňte s námi.
0: Rádio Jihlava 101.

Gratulovat k svátku. Rádio Jihlava přeje všechno nejlepší všem Přemyslům, protože právě tohle jméno je dnes, tedy 16. května v kalendáři. Jméno má slovanský původ, jde původně o rodové jméno nejstaršího českého panovnického rodu, tedy Přemyslovců. Jméno se vykládá jako přemýšlející, promýšlející své skutky anebo muž dobré mysli. Necelých 5500 Přemyslů máme v celé republice, tak pánové, přejeme vám všechno nejlepší a posíláme další hity.

0: karton na dvorek a taký porcelán.
1: Som modrýma cibulkama,
0: tapety parmazán. Tak možná, že to není štěstí.

0: Sí.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: V parku. Děti, proč se tak hádáte? Ale soutěžíme o banán, kdo řekne větší lež. To za mých mladých let jsme měli úplně jiné starosti. Hele Pepo, dej pánovi ten banán.

0: Ladíte Rádio Jihlava, máme tady sobotní dopoledne s datem 16. května. Dnes je také Evropský den slunce, tak můžete to oslavit, jak chcete. Každopádně za malou chvíli si dáme taky kalendárium a podíváme se do historie i do současnosti na dnešní oslavence.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Why wait to say, at least I did it my way.

0: A teď už na rádiu Jihlava kalendárium s datem 16. května. Nejprve pohled do roku 1868, kdy byl položen základní kámen Národního divadla. Roku 1945 se prezident republiky dr. Edvard Beneš vrací z londýnského exilu do Prahy. A ještě pohled do světa, kdy roku 1929 se v kalifornském Hollywoodu poprvé udělovaly ceny Akademie filmového umění a věd za zásluhy v domácím i zahraničním filmu od roku 1931 nazvané jednoduše jako Oscary. Tak tolik tedy historie a teď zpátky do současnosti, kdo jsou dnešní oslavenci. 52 slaví italská oblíbená zpěvačka Laura Pausini, 64 slaví herec Ondřej Vetchý, 170 má herec Oldřich Kaiser, 34 slaví herečka Jenovéfa Boková a 73 má dnes fešák a charismatický herec Pierce Brosnan. A pokud i vy dneska slavíte narozeniny a přidáváte se tak k těmto skvělým osobnostem, přejeme všechno nejlepší a další hity, tak ty letí speciálně vám.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
3: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu z konto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
1: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
1: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Přeji hezkou sobotu. Hygienici v Česku dál řeší epidemii žloutenky typu A. Od začátku roku evidují stovky nových případů. Nejvíc nakažených je dlouhodobě v Jihomoravském kraji a v Praze. Naopak například Královéhradecký nebo Pardubický kraj hlásí jen jednotky případů.
3: Co se děje v kraji?
4: U jaderné elektrárny Dukovany bude příští týden cvičení Safeguard. Může být slyšet cvičná střelba nebo vidět kouřové efekty. Vojáci začnou k elektrárně najíždět v pondělí 18. května. V jejím okolí se budou pohybovat do čtvrtka. Cílem cvičení je prověřit připravenost na vnější ochranu elektrárny. Nebude mít dopad na zaměstnance ani na běžný život veřejnosti. Kuriozní incident se odehrál v Sydney. Muž si chtěl jít ráno zaplavat, ale omylem se ocitl přímo na mole během Australian Fashion Week. Když si ve vodě uvědomil, že kolem něj jsou modelové, rychle pochopil, že se nečekaně stal součástí přehlídky. Záběry jsou virálními a baví lidi po celém světě.
3: Sport.
4: Důležitý první krok čeští hokejisté zvládli. V úvodním utkání mistrovství světa ve švýcarském Friburgu porazili Dánsko 4-1. Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa Švédsko 5-3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
5: 10. hodina odbyla, na rádiu Jihlava je s vámi stále Míša. A co takhle vyrazit na nějakou tu komentovanou prohlídku nebo procházku? Pokud se chcete něco zajímavého dozvědět, tak rozhodně si počkejte na další informace, které přinesu po dalších hitech.
3: 101.1 FM. Vaše jednička s českým...

Ladíte Rádio Jihlava a teď je čas pozvat vás na komentovanou prohlídku Stříbrného domu, která proběhne už dnes v 11 hodin. Takže pokud zrovna teď si říkáte, co bych tak dneska podnikl a jste z Jihlavy, to znamená, nemáte to do Stříbrného domu daleko, tak máte ještě šanci to stihnout. Je to prohlídka jednoho z nejstarších měšťanských domů v Jihlavě, při které se dozvíte mnoho zajímavého. Prohlídka je to na hodinu a půl. A pokud byste raději tip na pozdější čas, tak dnes ve 13 hodin startuje v Turistickém informačním centru na Matky Boží 22 procházka s názvem Slavné vily jihlavské. Provádět vás bude Magdalena Maršová, průvodkyně brány Jihlava. Procházka je to na hodinku a půl a je to pokračování úspěšného okruhu. Tentokrát po části takzvaného Panenského předměstí, tedy prostor ulic Fibichova, Telečská a Vrchlického. Ať už vyrazíte na kteroukoliv prohlídku nebo procházku, užijte si to a teď už pro vás všechny taky další porce muziky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stěžuje si pacient u psychiatra. Můj soused mi chce poslat na dobírku Niagarské vodopády. No a proč si je nekoupíte? On chce za ně moc.

0: Ladíte Rádio Jihlava, Míša s vámi. No a pokud máte doma staré hračky, které už neslouží, ale někomu jinému by mohly udělat radost, třeba i sběratelům, anebo pokud jste sběratelé a chtěli byste nějaké nové objevy, tak dnes můžete zamířit do muzea autíček na zámek Příseka. Podrobnosti přinesu za malý okamžik.
1: Hravé jaro na Rádio Jihlava.

se svým bohem, smíření s tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole, lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím, díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky, vždy se vrátí do

Ladíte Rádio Jihlava a teď už pozvánka do muzea Autíček. Zámek Příseka dneska hostí burzu starých hraček, a to až do 18 hodin. Můžete přijít zavzpomínat na dětství a objevit nové poklady do své sbírky. Přijďte koupit, prodat nebo vyměnit staré hračky a modely autíček, letadel či vláčků. Těšit se můžete na sběratelské kousky, nostalgické poklady i jedinečné setkání s dalšími nadšenci. Zároveň máte jedinečnou možnost navštívit muzeum autíček a prohlédnout si, jak může vypadat taková unikátní sbírka historických modelů autíček a hraček. Tak tedy už je dnes do 18 hodin.

0: Pekně německé kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo gambrinus patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland. Skonto nábytek.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezký den. Podstoupit umělé oplodnění nejspíš budou moci také nezadané ženy. Uvažuje o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Návrh teď posuzuje etická komise rezortu. Po umožnění umělého oplodnění pro ženy bez partnera volají někteří lékaři už delší dobu. V současnosti mohou zákrok podstoupit pouze ženy, které partnera mají.
2: Co se děje v kraji?
3: Nový muzejní depozitář v Pelhřimově zajistí možnost uložení rozšiřujících se sbírek krajských muzeí nejméně na dalších 30 let. Jeho stavba, která začala na jaře 2024, vyšla na 163 milionů korun. Do depozitáře už se stěhují sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov. Na léto stěhování chystá také Jihlavské muzeum, které bude muset přemístit tisíce krabic od banánů, plných nálezů ze záchranných archeologických výzkumů. Cestující pátečního letu z Bratislavy do Košic zažili krátce po startu nepříjemné chvíle. V kabině se totiž objevil zvláštní zápach a posádka následně oznámila návrat na letiště Milana Rastislava Štefánika. Po přistání vyšlo najevo, že letadlo zasáhl blesk. Letiště pak cestujícím nabídlo náhradní autobusovou dopravu.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Dnes od 20:20 si zahrají se Slovinskem. Hokejisté Finska vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3-1. Do dvoubrankového vedení se dostali díky dvěma využitým přesilovkám.
2: Rádio Jihlava
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Je po 11. hodině s vámi na rádiu Jihlava Míša Rotrová. Já jsem vás v minulé hodině zvala na burzu Hraček na zámek Příseka. Nicméně zítra můžete do jisté míry podobnou akci navštívit i tady v Jihlavě. A nepůjde jenom o hračky, ale zkrátka o cokoliv, co už třeba vám neslouží, ale někomu jinému by mohlo. Skautský institut Jihlava totiž pořádá akci s názvem Svopni to. Podrobnosti vám přinesu za okamžik, počkejte si na to.
2: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička z Česka.

Ladíte Rádio Jihlava a teď už pozvánka na zítřejší odpoledne. Od 14.30 vás čeká akce Svopni to, kterou pořádá Skautský institut Jihlava, a to na Dělnické 7 v zahradě Skautské klubovny. Čeká vás tady spousta zajímavého programu. Především ale můžete přinést a prodat něco, co vám doma neslouží, ale někomu jinému by mohlo. Nezapomeňte sebou tedy dostatek hotovosti, no a jinak zítra od 14.30 v zahradě Skautské klubovny v Jihlavě.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Vávrová, když uděláte koprovku a manžel ji nejí, co mu dáte? Válečkem na nudle.
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce@radiojihlava.cz.

Ladíte Rádio Jihlava a pokud vás zajímá festival Mahler Jihlava Hudba tisíců, a pak můžete vyrazit na výstavu, kterou si užijete až do 26. června. Najdete ji na Jihlavské radnici v prostoru předprodeje MHD. Seznámíte se tu s prvními krůčky, zavzpomínáte na oslavy výročí, zjistíte, k čemu se za těch 25 let v Jihlavě festival připoutal a kam ještě dál prorostl. Poznáte i jeho přátele či spolupracovníky. Mahler slaví 25, tak se tato výstava jmenuje, a jak už jsem říkala, navštívit ji můžete do 26. června.

0: Posloucháte Rádio Jihlava a teď už pozvánka na zítřejší podvečer. V 17.30 můžete navštívit v kině Dukla dokument s názvem Řeka Jihlava. Je to dokument Josefa Novotného, který mapuje tok řeky Jihlavy od pramene až po její ústí a je doplněný o působivé záběry z dronu. Nenechte si toto promítání ujít a teď už posílám taky další sobotní muziku.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sýrové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Vyšla nová kaplinka.
1: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
0: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
1: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
0: Jasně, romantický útěk v praxi.
2: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
3: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
4: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Hobžovy strážnické brambůrky 60 gramů za 8,90 a Excellent 11 světlý ležák za 11,90 až do 19. května.
5: Kaufland, hlavní partner české hokejové reprezentace.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Přeji hezký den. Česká pošta oznámila zavření 9 poboček. Provozovny vedl obchodní partner, který podle České pošty vykázal schodek v řádu 100 tisíců korun. Lidé však o peníze, které měly jít na vyplacení důchodu nebo poukázek, prý nepřijdou. Pošta je chce po obchodním partnerovi vymáhat právně.
7: Co se děje v kraji?
8: V květnu finišují v Havlíčkově Brodě práce na revitalizaci parčíku Třešňovka. Prostranství se nachází u Havlíčkovy ulice, která prošla rekonstrukcí v loňském roce. Už před zahájením oprav ulice bylo stanoveno, že také právě Třešňovka projde revitalizací. Na místě už jsou vysazeny nové stromy. Práce pokračují také v parku Budoucnost. Po letech čekání a spekulací o tom, kdo v roli agenta 007 nahradí Daniela Craiga, začaly castingy na příštího Jamese Bonda. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím však není jasné, kdy bude role obsazena. Od premiéry poslední Bondovky Není čas zemřít, ve které nyní 58-letý Craig agenta 007 stvárnil naposledy, uplynulo 5 let.
7: Sport.
8: Po úspěšném začátku proti Dánům dnes čeští hokejisté ve druhém zápasu na mistrovství světa ve Friburgu nastoupí proti Slovincům. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4-1 po brankách Dominika Kubalíka, Daniela Voženílka, kapitána Romana Červenky a Matěje Brýmla. O další vítězství se pokusí proti Slovincům opět od 20:20.
7: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: 12. hodina odbyla, je tady doba oběda, takže pokud si zrovna něco dobrého dáváte, tak trošku závidím a přeji vám dobrou chuť. U mikrofonu stále Míša Rotrová a za malou chvíli vás pozvu na jednu parádní pouť. Kam? Tak to prozradím po další muzice.
7: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Ladíte Rádio Jihlava a teď už pozvánka do Žďáru nad Sázavou. Tady tento víkend probíhá Žďárská pouť. Patří mezi nejnavštěvovanější a největší poutě v celé České republice, takže si ji určitě nenechte ujít. Najdete ji v areálu u zimního stadionu, který ožil stovkou zábavních atrakcí. A najdete tu téměř 200 stánků s občerstvením, dárkovými předměty a tak dále a tak dále. Na odvážlivce čekají třeba i velké moderní adrenalinové atrakce, jako například Extreme Booster, Breakdance, obří vyhlídkové kolo nebo bungee katapult. Nechybí ale ani klasiky, řetízkáče, houpačky, střelnice, labutě či autodromy. Tak si to přijďte užít tento víkend ve Žďáru nad Sázavou.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A co chodí jednou denně? Pošta. A co chodí dvakrát denně? Pošťák, když manžel není doma.

0: Rádio Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava, je s vámi Míša a za malou chvíli pozvánka do Humpolce. A tady se koná tradiční cyklistický závod. Podrobnosti tedy po dalších hitech.

A na rádiu Jihlava teď míříme do Humpolce. Tady se dnes koná už 19. ročník cyklistického závodu s kolem Humpolce 2026. Do 13 hodin probíhá registrace účastníků, takže ještě máte chvíli čas. Ve 14 hodin to potom celé odstartuje a vítězové budou vyhlášeni v 16 hodin a 30 minut. Dopoledne se navíc konaly malé závody pro minicyklisty a minicyklistky. To se odehrávalo na dopravním hřišti v režii střediska volného času Humpolec. No a teď už je tedy řada na dospělácích. Pokud vyrazíte třeba klidně i jenom fandit, tak si to moc užijte a my už teď míříme za další muzikou. Za okamžik budou taky čerstvé zprávy.

0: Italské kvality v XXX Lutz Brno. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Muž, který je podezřelý z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil vzácnou relikvii do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Odborníci teď zkoumají, jak je možné dostat ji ven. Pachatel předtím, než lebku zalil betonem, ji měl uložit do jakési duté schránky. To by ji mohlo částečně ochránit.
0: Jihlava aktuálně.
1: Komunikace u dokončovaného centrálního dopravního terminálu v Jihlavě začnou sloužit od pondělí 25. května. Veřejnost tam už bude moci využívat i parkoviště. Terminál, který lidem umožní přestup mezi vlaky, linkovými autobusy a MHD, buduje město v místě městského vlakového nádraží spolu se správou železnic. Otevření nové výpravní budovy je v plánu 24. června. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dnů. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna. Prodloužení předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Vypršet mělo zítra.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté začali vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem Čechů budou dnes Slovinci. Utkání začne ve 20:20.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po 13. hodině s vámi na rádiu Jihlava Míša Rotrová a v této hodině budeme pokračovat s pozvánkami, kam můžete vyrazit. Dnes třeba na Šmeralův statek, co se tam odpoledne bude odehrávat, tak to vám prozradím za malý okamžik.
0: 101.1 FM, rádio Jihlava, vaše jednička s českými.

0: nejlepší hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Ladíte Rádio Jihlava, s vámi stále Míša a teď pozvánka na Šmeralův statek. Tam se dnes od 16 hodin odehraje setkání členů a přátel souboru Třebíčan. Zaspomínáte na začátky Třebíčanu, prohlédnete si fotky a filmy, ale i zahrajete si, zaspíváte si přídle a připití. Občerstvení tedy zajištěno, hudební nástroje a fotky sebou. Pokud jste tedy milovníci folkloru a ideálně tohoto souboru, neměli byste dnes na Šmeralově statku chybět.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: A opravdu si přede mnou s nikým nechodila? Opravdu. Já si totiž vždycky vybírám chlapy s autem.

Ladíte Rádio Jihlava, s vámi Míša a za malou chvíli pozvánka na další Flair Jarmark, kde se tato oblíbená akce koná právě zítra, tak to vám prozradím za okamžik.

0: nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
1: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
2: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
3: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
4: Ladíte Rádio Jihlava a teď už pozvánka do Chotěboře. Tady se zítra koná další z oblíbených flair jarmarků. Růžový flair jarmark. Navštívit ho můžete ve zdejší Sokolovně, a to zítra mezi 10. a 16. hodinou. Flair jarmarky jsou jarmarky se spoustou krásných rukodělných výrobků. Vás tady čeká na 50 stánků s českými výrobky od oblečení přes šperky, pohádky pro děti, hračky, keramiku, různé jarní dekorace, módní doplňky a mnoho dalšího. To ale není všechno, najdete tady i farmářské potraviny a nejrůznější sladké i slané dobroty. Navíc pro děti je připraveno vyžití v dětských dílničkách a pozor, součástí akce bude i módní přehlídka, vystoupení dětského sboru a na své si přijdou i milovníci grilování. A možná bude prý i překvapení. Tak tedy už zítra v Sokolovně od 10 do 16 hodin.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Hygienici v Česku dál řeší epidemii žloutenky typu A. Od začátku roku evidují stovky nových případů. Nejvíc nakažených je dlouhodobě v Jihomoravském kraji a v Praze. Naopak například Královéhradecký nebo Pardubický kraj hlásí jen jednotky případů.
0: Co se děje v kraji?
1: U jaderné elektrárny Dukovany bude příští týden cvičení Safeguard. Může být slyšet cvičná střelba nebo vidět kouřové efekty. Vojáci začnou k elektrárně najíždět v pondělí 18. května. V jejím okolí se budou pohybovat do čtvrtka. Cílem cvičení je prověřit připravenost na vnější ochranu elektrárny. Nebude mít dopad na zaměstnance ani na běžný život veřejnosti. Kuriozní incident se odehrál v Sydney. Muž si chtěl jít ráno zaplavat, ale omylem se ocitl přímo na mole během Australian Fashion Week. Když si ve vodě uvědomil, že kolem něj jsou modelové, rychle pochopil, že se nečekaně stal součástí přehlídky. Záběry jsou virálními a baví lidi po celém světě.
0: Sport.
1: Důležitý první krok čeští hokejisté zvládli. V úvodním utkání mistrovství světa ve švýcarském Friburgu porazili Dánsko 4-1. Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa Švédsko 5-3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Vedení kraje Vysočina zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, v nichž by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. Buďte s námi, dozvíte se víc.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Vedení kraje Vysočina zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, v nichž by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. Hejtman Martin Kukla uvedl, že akcelerační zóny jsou v rozporu se strategickými a koncepčními materiály kraje, zejména se strategií ochrany krajinného rázu, a že k ním dostává hodně negativních připomínek od občanů i obcí. Teď ale zpátky k hitom rádia Jihlava. Mějte hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já jsem náměsíčný. Napište mi prosím vás na to něco. Tady máte a skočte si s tím do papírnictví. Tam mají léky? Ne, prodají vám přípínáčky a ty si vždycky večer rozsypte okolo postele.

Posloucháte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při jihlavské nemocnici. Podrobnosti za chviličku.

0: Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů korun. Podle hejtmana by bylo optimální, kdyby stavba stála do 3 let. Prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Kraj od ní očekává snížení provozních nákladů. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejeme hezký den.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi.
1: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Podstoupit umělé oplodnění nejspíš budou moci také nezadané ženy. Uvažuje o tom ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Návrh teď posuzuje etická komise rezortu. Po umožnění umělého oplodnění pro ženy bez partnera volají někteří lékaři už delší dobu. V současnosti mohou zákrok podstoupit pouze ženy, které partnera mají.
0: Co se děje v kraji?
1: Nový muzejní depozitář v Pelhřimově zajistí možnost uložení rozšiřujících se sbírek krajských muzeí nejméně na dalších 30 let. Jeho stavba, která začala na jaře 2024, vyšla na 163 milionů korun. Do depozitáře už se stěhují sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov. Na léto stěhování chystá také Jihlavské muzeum, které bude muset přemístit tisíce krabic od banánů, plných nálezů ze záchranných archeologických výzkumů. Cestující pátečního letu z Bratislavy do Košic zažili krátce po startu nepříjemné chvíle. V kabině se totiž objevil zvláštní zápach a posádka následně oznámila návrat na letiště Milana Rastislava Štefánika. Po přistání vyšlo najevo, že letadlo zasáhl blesk. Letiště pak cestujícím nabídlo náhradní autobusovou dopravu.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Dnes od 20:20 si zahrají se Slovinskem. Hokejisté Finska vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3-1. Do dvoubrankového vedení se dostali díky dvěma využitým přesilovkám.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že kraj Vysočina letos dostane ze Státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardu korun na přestavby silnic. Podrobnosti za chviličku.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Z Rádia Hlava krásný den vám všem. Kraj Vysočina letos dostane ze Státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardy korun na přestavby silnic, které budou důležité při budování nových jaderných bloků v Dukovanech na Třebícku. Hejtman Martin Kukla to řekl po jednání krajské rady, která projednala smlouvu se Státním fondem. Loni kraj na stejný účel vyčerpal od státu okolo 0,5 miliardy korun. Teď ale zpátky k hitům Rádia Hlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, co udělá policista jako první, když dostane rozum? Dá výpověď.

0: Rádio Jihlava, pěkné odpoledne. Víme, že pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu Dukovanské elektrárny, má letos 4 mláďata. Podrobnosti za chviličku.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
2: While we're living in

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu Dukovanské elektrárny, má letos 4 mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z ventilačních komínů v roce 2020. Od té doby tam vyvedli v součtu 18 mláďat. Tak takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Česká pošta oznámila zavření 9 poboček. Provozovny vedl obchodní partner, který podle České pošty vykázal schodek v řádu 100 tisíců korun. Lidé však o peníze, které měly jít na vyplacení důchodu nebo poukázek, prý nepřijdou. Pošta je chce po obchodním partnerovi vymáhat právně.
0: Co se děje v kraji?
1: V květnu finišují v Havlíčkově Brodě práce na revitalizaci parčíku Třešňovka. Prostranství se nachází u Havlíčkovy ulice, která prošla rekonstrukcí v loňském roce. Už před zahájením oprav ulice bylo stanoveno, že také právě Třešňovka projde revitalizací. Na místě už jsou vysazeny nové stromy. Práce pokračují také v parku Budoucnost. Po letech čekání a spekulací o tom, kdo v roli agenta 007 nahradí Daniela Craiga, začaly castingy na příštího Jamese Bonda. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím však není jasné, kdy bude role obsazena. Od premiéry poslední Bondovky Není čas zemřít, ve které nyní 58-letý Craig agenta 007 stvárnil naposledy, uplynulo 5 let.
0: Sport.
1: Po úspěšném začátku proti Dánům dnes čeští hokejisté ve druhém zápasu na mistrovství světa ve Friburgu nastoupí proti Slovincům. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4-1 po brankách Dominika Kubalíka, Daniela Voženílka, kapitána Romana Červenky a Matěje Blímla. O další vítězství se pokusí proti Slovincům opět od 20:20.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Ladíte Rádio Jihlava taky v sobotu, jsme za to moc rádi, pěkné odpoledne. Na Jihlavsku se našlo tělo muže a pravděpodobně jde o pohřešovaného muže, po kterém od konce dubna pátrala policie. Další podrobnosti za chvíli.
0: 101.1 FM, vaše jednička s českými

Na rádiu Jihlava teď k tomu, co jsem naznačila. U Hybralce na Jihlavsku nalezli v sobotu tělo muže. Podle policie je to pravděpodobně pohřešovaný 24letý muž, po kterém od konce dubna pátrala policie. Okolnosti a čas úmrtí má ozřejmit nařízená soudní pitva. Teď ale k příjemnějším věcem, k dalším hitům rádia Jihlava. Mějte hezký víkend.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pán přijde do restaurace a objedná si polévku, ve které najde dlouhý mastný vlas. Okamžitě si zavolá číšníka a povídá: pane vrchní, v polévce byl tenhle vlas?
2: Jak je to možný? Teď celému personálu při té úplavici vlasy vypadaly.

0: Je tady sobota, pěkné odpoledne, přijezd rádi Jihlava Katka. Na Vysočině měli hasiči v pondělí kvůli počasí s bouřkami 40 výjezdů. Další informace už za chvíli.
1: 101.1 FM. Vaše jednička

0: Posloucháte rádio Jihlava, jsme za to moc rádi a víme, že na Vysočině měli hasiči v pondělí kvůli počasí s bouřkami 40 výjezdů. Nejvíc událostí měli hlášených na Žďársku, druhý nejvyšší počet na Jihlavsku. Čerpali vodu ze zatopených sklepů a jiných prostor, pročišťovali kanalizace, někde odstraňovali bláto z vozovek. Ve Věchově u Bystřice nad Pernštejnem padaly i kroupy, na silnicích byla vrstva. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava, přejme krásný den.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní krmivo Royal Canin pro kočky 10 kg jen za 1881 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2090 korun. Když něco, tak Allegro.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Přeji hezkou sobotu. Muž, který je podezřelý z úterní krádeže lebky svaté Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, zalil vzácnou relikvii do betonu a chtěl ji pohřbít v řece. Odborníci teď zkoumají, jak je možné dostat ji ven. Pachatel předtím, než lebku zalil betonem, ji měl uložit do jakési duté schránky. To by ji mohlo částečně ochránit.
2: Jihlava aktuálně.
3: Komunikace u dokončovaného centrálního dopravního terminálu v Jihlavě začnou sloužit od pondělí 25. května. Veřejnost tam už bude moci využívat i parkoviště. Terminál, který lidem umožní přestup mezi vlaky, linkovými autobusy a MHD, buduje město v místě městského vlakového nádraží spolu se správou železnic. Otevření nové výpravní budovy je v plánu 24. června. Izrael a Libanon se dohodli na prodloužení příměří o 45 dnů. Jde o příměří, které americký prezident Donald Trump oznámil 16. dubna. Prodloužení předcházely produktivní dvoudenní rozhovory, které budou pokračovat 2. a 3. června. Vypršet mělo zítra.
2: Sport.
3: Čeští hokejisté začali vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku vítězně. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem Čechů budou dnes Slovinci. Utkání začne ve 20:20.
2: Rádio Jihlava.
4: 101.1 FM.
2: Jsme tady s vámi.
5: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava, Katka přeje pohodový den. Vedení kraje Vysočina zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, v nichž by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. Buďte s námi, dozvíte se víc.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM.

Pěkné odpoledne, díky, že ladíte Rádio Jihlava. Vedení kraje Vysočina zásadně nesouhlasí ani s jednou ze 14 navržených oblastí, v nichž by mělo být jednodušší povolování větrných elektráren. Hejtman Martin Kukla uvedl, že akcelerační zóny jsou v rozporu se strategickými a koncepčními materiály kraje, zejména se strategií ochrany krajinného rázu, a že k ním dostává hodně negativních připomínek od občanů i obcí. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte hezký den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pan Novák těžce onemocní. Teplota každou hodinu stoupá a jeho žena přichází ze sousedního pokoje. Myslím, že raději napíšu tvým rodičům, že jsi trochu nemocný. Ano, to uděláš dobře, ale víš, jací jsou. Prosím tě, hlavně ohleduplně. Za chvíli se žena vrací. Prosím tě, ve slově pohřeb se píše P nebo B?
0: Znáte nějaký vtip? Pošlete nám ho. Produkce @radiojihlava.cz

0: Posloucháte Rádio Jihlava, Katka vás zdraví. Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při Jihlavské nemocnici. Podrobnosti za chviličku, buďte s námi.
1: 101.1 FM, vaše jednička s českými

Hezké odpoledne, díky, že ladíte rádio Jihlava. Kraj Vysočina zařadil mezi plánované investice vybudování centrální prádelny při Jihlavské nemocnici. Předpokládané náklady na její zřízení jsou 585 milionů korun. Podle hejtmana by bylo optimální, kdyby stavba stála do 3 let. Prádelna má sloužit krajským nemocnicím a zařízením sociálních služeb. Kraj od ní očekává snížení provozních nákladů. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava. Přejeme hezký den.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezkou sobotu. Hygienici v Česku dál řeší epidemii žloutenky typu A. Od začátku roku evidují stovky nových případů. Nejvíc nakažených je dlouhodobě v Jihomoravském kraji a v Praze. Naopak například Královéhradecký nebo Pardubický kraj hlásí jen jednotky případů.
0: Co se děje v kraji?
1: U jaderné elektrárny Dukovany bude příští týden cvičení Safeguard. Může být slyšet cvičná střelba nebo vidět kouřové efekty. Vojáci začnou k elektrárně najíždět v pondělí 18. května. V jejím okolí se budou pohybovat do čtvrtka. Cílem cvičení je prověřit připravenost na vnější ochranu elektrárny. Nebude mít dopad na zaměstnance ani na běžný život veřejnosti. Kuriozní incident se odehrál v Sydney. Muž si chtěl jít ráno zaplavat, ale omylem se ocitl přímo na mole během Australian Fashion Week. Když si ve vodě uvědomil, že kolem něj jsou modelové, rychle pochopil, že se nečekaně stal součástí přehlídky. Záběry jsou virálními a baví lidi po celém světě.
0: Sport.
1: Důležitý první krok čeští hokejisté zvládli. V úvodním utkání mistrovství světa ve švýcarském Friburgu porazili Dánsko 4-1. Hokejisté Kanady porazili na úvod mistrovství světa Švédsko 5-3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hity a taky víc o tom, že kraj Vysočina letos dostane ze státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardu korun na přestavby silnic. Podrobnosti za chviličku.
0: Rádio Jihlava.

Zdraví, hlava, krásný den vám všem. Kraj Vysočina letos dostane ze státního fondu dopravní infrastruktury přes 1,1 miliardy korun na přestavby silnic, které budou důležité při budování nových jaderných bloků v Dukovanech na Třebícku. Hejtman Martin Kukla to řekl po jednání krajské rady, která projednala smlouvu se státním fondem. Loni kraj na stejný účel vyčerpal od státu okolo 0,5 miliardy korun. Teď ale zpátky k hitům. Rádi, hlava, přijme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Paní Novotná jde na policii, že se jí před měsícem ztratil manžel. No a to jdete pozdě. Teď už žádnou pachovou stopu nenajdeme. No právě, já jdu pozdě proto, abych měla jistotu, že už ho nenajdete.

0: Ladíte rádio Jihlava, pěkné odpoledne. Víme, že pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu Dukovanské elektrárny, má letos 4 mláďata. Podrobnosti za chviličku.
1: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava také dnes. Pár sokolů stěhovavých, kteří hnízdí v areálu Dukovanské elektrárny, má letos 4 mláďata. Tito kriticky ohrožení dravci hnízdili poprvé úspěšně na jednom z ventilačních komínů v roce 2020. Od té doby tam vyvedli v součtu 18 mláďat. Tak takové jsou novinky z našeho kraje, teď další hit za hitem Rádia Jihlava.
1: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželka povídá manželovi. Miláčku, doktor mi dneska doporučil změnu vzduchu. Co ty na to? No, to je dobrý nápad. Ode dneška mi přestaň vařit ty hnusné těstoviny a uvidíš, jak se u nás pročistí vzduch.
2: Always two sides to every story.

jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.

hvězdy. A to se tak často nestává, počasí stvořený pro dlouhý cesty. Zdravím terminál A, s úsměvem jsem dostal padáka v práci. Upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ošetřovatel na psychiatrii upozorňuje pacienty ve společenské místnosti. Přátelé, a když se vydržíte ještě hodinu v tichosti dívat na televizi, tak vám ji pak pustím.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se mi dech, jak maraton svým běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Manželská debata. Ona říká, vše v tomhle domě je moje. Od nábytku po kuchyňské zařízení. Prádlo, peřiny, příbory, nádobí. Co jsi tu měl ty, než jsem si tě vzala? No řekni, co? Co jsem měl? Božský klid.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je Menšík. Menšík vás vždycky překvapil tou konečnou pointou. My jsme točili, pan Tau se to jmenovalo, a to byl 11-dílný seriál. A my jsme tam, jak jinak, jsme tam dělali manžele. A to bylo filmovým způsobem dělaný. A to skutečně je dlouhá doba, než to zasvítili. Vždycky to byla strašná doba, taková přehlídka ztraceného času. A tak jsme v té maskérně jsme drbali a drbali. A když už jsme neměli koho drbat, už bychom bývali drbali málem sami sebe, tak Menšík povídá, hele, já tě naučím cvika. Já pám dobře, no tak přines druhý den karty. A já ale neznám ty regule té hry. On říkal, to je jednoduchý, to já ti vysvětlím. Tak mi vysvětlil jako principy té hry. A pá, už tomu rozumíš, já pám, jo, už jo, tak budeme hrát. A začali jsme, a o peníze povídá, to bych teda, jinak mě to nebude bavit. To už se mi začalo méně líbit teda. Tak jsem říkal, no tak dobře. Tak jsme začali hrát o peníze a první hru on mě zarazil a povídá, to jsi udělal špatně, to je chyba. Já povídám, počkej, ale to jsi mi nevysvětlil, tak to nebudu platit. On měl na všechno odpověď, pojď, budeš, protože si to budeš líp pamatovat. Jo, tomu člověk neujel. Menčíkovi. No tak jsem mu zaplatila, hráli jsme dál. Já jsem tedy prohrávala a jednou zase mi vyčet nějakou chybu, hráli jsme v maskérně, na stole jsme měli ty peníze. A jednou mi zase vyčet nějakou chybu, já už jsem se rozčilila. Řekla jsem, že je kreten, že s ním hrát nebudu, že bych s ním prohrála celý honorář. On taky řekl, že jsem něco vodkl. Jo? A to jsem se zase já urazila. A tak jsme každý šli do svý šatny, rozčilený, rozhádaný. A tam jsme schladli za chvíli a zase jsme se vrátili do té maskérny a někdo nám ty prachy ukradl.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Je neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co po mně běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouk a Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, až babi tam chodějí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí, a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, ha, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, salák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dny pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost. To se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej. Dobrý dá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v srdci ní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: What I like about the foreign trade is meeting new, exciting people all the time.
2: Mirjana řekla zajímavou věc. Řekla totiž, že ji na zahraničním obchodě nejvíc přitahuje ta možnost stále poznávat nové zajímavé lidi.
1: Ano.
2: Co na to říkáš?
1: No, neříkám na to nic.
2: Jak to nic?
1: No nic, no prostě nothing.
2: Tak aby si věděla, tak Mirjana má z tebe pocit, že máš v sobě jakousi úžasnou moudrost a vyrovnanost.
1: Tak to jí řekni, že to už je právě ta staroba a otupělost.
2: No a dál, no tak řekni, co děláš, co jsi dělala, tak mluv.
1: No nestačím se divit, to dělám. A co jsem dělala? No děti jsem dělala, nedělala jsem jazyky. Kdybych dělala jazyky, neseděla bych tady jako kráva.
2: She's so sorry, she doesn't speak English well.
3: Keca.
2: Nebuď drzej.
3: Se naučí česky, když nám se porozumět.
1: What she does like.
2: Co prý máš ráda?
1: Trhni si nohou.
2: Já nemůžeš Mirjaně říct, který věci máš v životě ráda.
1: Panebože, tak višňovou marmeládu, teplý vítr, Karlův most, modrotiskové povlečení na peřiny, vkus inteligenci a toleranci. A tebe. Někdy. Přeloží to srabe, jdu spát. Good night, everybody.
2: Dobrou noc.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
4: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl hodina.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No a tak oni nad tím mávli rukou a pustili nás do letadla a my jsme do toho letadla, ono už ve jméně toho letadla byla otázka, to se jmenovalo jak. Jak 40, to jste ani nevěděli kam a jak doletíte, že? Ten Kovanda tam vešel, sedl si na levou stranu, my logicky všichni na pravou, takže jsme nechtěli letět celou cestu naklonění na levý křídlo. A vešla letuška a když to začalo startovat, rozdávala bombony, protože tenkrát ještě praštilo v uších, dneska už vám nikdo nic nedá. A Ruda snědl asi 15 deka těch bombónů a dostal žízeň. A Franta říká, klid, ona přinese minerálku. Tak přinesla minerálku, opravdu za chvilku ta letuška, on se napil, vypil asi 5 těch minerálek a Franta říká, ty Rudo, kolik máš sebou peněz?
2: Proč?
1: No protože tady je vysokohorská přirážka.
2: Ježmarja, mě s tebou matka dala jenom 20 korun.
1: No tak zkus to ty letušce dát, no uvidíš, no co já vím, třeba to veme.
2: Ty letuško poslouchej, kde se bo matka dala jenom 20 korun, tak si to vem, protože oni říkají kluci, že tady je nějaká přirážka, nebo co.
1: Nebuďte zprostej, prosím vás.
2: Ne, no kluci říkali, že bude přirážka, já jsem to neviděl.
1: Prosím vás, nechte toho, opravdu nechte mě, nedotírejte, prosím vás.
2: Já si o to nevím, hoďte si ty 20 korun.
1: A ona utekla a už jsme ji do Karlových Varů neviděli. A byla to škoda, protože byla rozhodně hezčí než Kovanda, ale my jsme přiletěli do těch Karlových Varů a tam jsme Rudu přeložili do nákladní volhy, protože do menšího auta se nevešel. A přijeli jsme na tu Andělskou horu, kde se to celý natáčelo. Tam už čekal Vladimír Sýs. Teďka uviděl toho Kovandu, který vylezl z té volhy, díval se na něj takovýma vytřeštěnýma očima. Kovanda se díval na Vladimíra. Teď na sebe chvilku koukali, vyměňovali si ty pohledy, oba dva na nás, na sebe, na nás, na ně, na sebe. A za chvilku říká Vladimír, vy jste mě zkazili celý film.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Prosím. Na zdraví, já vám jenom jdu říct, že z vás tady dýchá taková opravdu vánoční pohoda. Já mám strašně rád vánoční svátky, protože na rozdíl od medveže, kdy potom tátové jsou 14 dní nezvěstní, tak to jsou takový magnetický svátky, bych řekl. Všichni se stahují, i když na poslední chvilku třeba k tomu rodinnému stolu. Já jsem přitom zažil několikrý Vánoce mimo domov. Jednou na vojně. Jednou s Otíkem Lackovičem jsme dělali nějakou opravu v televizi a zůstali jsme sami jako prsty v té Praze. A tak nám to nepřišlo, ale potom najednou ty ulice se vyprazdňují, najednou některé ty okna se začínají rozsvětlovat, to je rozsvítí vánoční stromeček a my jsme tak pomalinku chřadli a chřadli, pak jsme plakali a pak jsme se tvrdě pohádali, kdo má hodnější maminku. Tak jsme byli na měkou z toho. No já jsem taky, loni jsem strávil Štědrý den, já jsem to věděl, pak jsem byl takový mírný, bezvědomý v nemocnici, takže po těch všech zkušenostech musím říct, že nejhezčí Vánoce jsou doma, ale vůbec nejpěknější Vánoce bývaly u babičky v Ivančicích. Protože naše babička dovedla dát těm Vánocům takovýho ducha. Já nevím, jestli znala básničku od Erbena, hoj ty štědrý večer, ty tajemný svátku, což je komu dobrýho, neseš na památku, hospodáři štědrovku, kravám povíc, my jsme krávy neměli, takže to odpadlo tohle. Ale babička skutečně šla, jako díku vzdání prostě hodila něco zeleného králíčkům, koze, prasátku, pak do kurníku nemohla, babička měla přes váhu trochu, tak tam hodila kus vánočky, takže slepice se klepali do rána v koutu, myslím, že tam je tchoř. Takže to byla spíš pomsta Číňanova. No a potom se babička vrátila a my jsme tenkrát se ještě, abych vám řekl pravdu, tak to byly takový společenský Vánoce, protože nás byla spousta. Ne u štědrovečerního stolu, tam bychom se vůbec nevešli, nás bylo třeba 30, 35. Ty rodiny měly spousty dětí. V domku, kde byla jenom kuchyň a světnice a síň. Ještě v podnicích se nepracovalo ani na dvě směny a my už jsme jedli na čtyři směny, pak jsme jedli do stalířů. Takže první jedli takový ty malí děti, to jsme seděli od půdy, od toho poklopu, na schodech až dolů. Tady jste měli polivku, tady vám vyseli nohy od bratrance a tak to šlo až dolů. Tam stály ty už děti školou povinný, bratranci, sestřenice, sestry a tak dál a čekali na talíře. Maminky byly třetí na řadě, tatínkové nijak na ty talíře nepospíchali, pak ty se postili od rána. Ty nám dělali nadhorku u kanálku takovou zvláštní žlutou klouzačku. No a my jsme jedli, já si pamatuju, že já jsem jednou jed a najednou se mě zdalo, byl jsem celý nervózní, aby jsme nepropasli Ježíška. A tak povídám o toho jídla. Nezvonil Ježíšek a Jarek, který čekal na můj talíř, pane, kece, ježer. Tak jsem ho nevěřil, jsme věřili na Ježíška tenkrát. Dokonce jsem měl bratrance, který do 35 let předstíral, že věří, že ty dárky dává Ježíšek, aby nám nemusel vůbec nic dát. My jsme jednou vzali do Kůň a tam jsme ho mlátili rozporkou, že ty dárky dáváme mě. A on řekl, mě mou rivíru nevezmete a to nedá vůbec nic. Na to. No bylo to krásné, já mám hezkou vzpomínku na jedný Vánoce, kdy jsem ve svých 7 letech získal přirozený odpor k alkoholu. To už jsem patřil mezi ty děti, které měli, byli až druhý na řadě na ty talíře, tak jsem stál u té stěny a teď se s tím nějak moc, já nevím, tam mňouskali s tím jídlem, takže mi byla dlouhá chvílka a šel jsem do kuchyně, že tam zbalím nějakou mandlíčku nebo nějakou rozinku. A teď jsem si všiml jedné věci. My jsme kredence měli, babička měla jen takový jako polici na talíři a na hrničky. A tam stála decínka, normální decínka plná bílého vína. Už ta decínka byla nápadná, protože u nás se pije z koštovaček, u vás taky. Ono to má stejně deci, ale vypadá to skromněji. Stolik ještě 80 si, že jako prkno potom, ale to už je jedno, no. Tam stála ta decínka a teď já jsem byl jako dítě dost zvídavý. Bylo mě 7 let. Byl jsem v té kuchyni a tam jsem viděl tu netypickou decínku plnou bílého vína. A pak jsem byl, jak jsem říkal, zvídavý, tak jsem prostě na to koukal, řekl jsem si, komu pak to patří. Asi teď jsem viděl tatínkovi, všichni drží koštovačky, maminky měli tam, kde připravovali ten salát, dávají tam sardelku nebo smažili rybu a tak dále. A nikdo se toho nevšímá, ty skleníři. Vždycky mě došel kolem, já jsem si pak to bude asi majitel zase ne. A teď já jsem byl i citově dost založený dítě. Mě začalo být ty skleničky lito, já jsem si pásil, to jedna opuštěná tady. Nikdo tě nechce, nemá žádného majitele. A tak jsem jí zřel, že jsem dal pozor, když se nikdo nebýval, tak jsem jí hvízdnul. A je to zajímavé, pil jsem poprvé v životě, jak kradete, umíte to okamžitě na ex. Pam, pam. A to byl stolní volej. To bylo něco tak hroznýho. Já myslím, že to je ale víno, že takhle hnusně chutná víno, pač se v 7 letech nemůžeš zeptat rodičů, jako co jsem to tady vypil za svítlo. Pač to líbí ještě teď pod kredence, jako bych dostal pumelici od maminky. Takže já jsem si začal vážit opilců v naší rodině, pak jsem si říkal, co oni musí mít za svítlo vůli, že ten fuj tady pijou v takovém množství. No, a to mě... Takže já jsem až v 25 letech zjistil, jak vlastně chutná víno, ale už jsem se nikdy vinařem, ať z Jižní Moraví teda, nestal, no.
2: Jaro na rádiu Jihlava.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Další, prosím.
2: Kažbůh, soudru.
1: Jméno.
2: Hlušte si hák.
1: Ježiši, co to bylo?
2: Hlušte si hák.
1: Maskujte to.
2: H jako hovězí, L jako ledvinky, U jako undatra.
1: Undatra?
2: No, to je jako undatra, jenomže má na začátku.
1: No to jste vy!
2: Ježiš, moje poklávky,
1: tak se posaďte.
2: Děkuju, cíle, safra.
1: No tak, co jste mi přinesl?
2: A je, už je to tady, já měl něco přinést, že jo?
1: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
2: Jo, tak vy jste lékař?
1: A jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
2: No jo, oni vás přeškolili na byťáku,
1: to víte, Osud si s člověkem šel jak po hore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
2: A nedali vám umístěnku, že jo?
1: No, umístěnku.
2: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán. A šoupli mi ho na zahradníka.
1: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
2: No bola každá věc je svoje.
1: Jo.
2: Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
1: Jaké záležitosti?
2: Výměnička, soudru.
1: No výměna. Tak, výměnička, bytečko.
2: Ano, v první poschodíčku.
1: Bydlíte.
2: No, zaplať vám bude to, jde to.
1: No, já myslím, kde?
2: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydli.
1: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byte, přece jasný,
2: to
1: ne?
2: To zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt Polobkovicovi.
1: No, tak adresu.
2: Adresu těch koumáků?
1: Ale ne, vaší.
2: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
1: No.
2: Joliota Curie.
1: Prosím?
2: Joliota Curie 7.
1: No, 7? Ale Kiri.
2: Co?
1: Kiri.
2: Těší mě.
1: Co?
2: Že jste Kiri.
1: Ale ne.
2: Kikiriki.
1: Joliota Kiri 7, no.
2: Joliota Kiri 7,
1: no. No, tak jaké máte rozměry?
2: No tak já mám 2,50 mírně švajfnutou v pase.
1: Ale já mluvím o bytě.
2: Ale jde pak o bytě, že veče. To mám po tátovi.
1: Ten byt.
2: Ne, tu cejfu.
1: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já se ptám, jak velký máte byt.
2: Jo tak.
1: No.
2: No, jde to.
1: Konkrétně.
2: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No, tak já jsem říkal na konci minulých novot, že bych byl rád, kdyby mi diváci napsali, jak se jim pořád líbil. To byla samozřejmě legrace, ale myslel jsem to vážně. Já už jsem druhý den v 8 hodin ráno stál před Novou na ulici a čekal jsem pošťačku, jestli nenese první ohlasy. Takže já vám každopádně všem, co napsali, děkuju. Já se musím pochlubit aspoň jedním dopisem. To nemůžu vydržet. Mě napsala dívka s velice hezkým jménem dopravní inspektora. Dobrý. Dívka s hezkým jménem Linda mi napsala dopis. Přečtu vám ho. Praha, 27. srpna 1996. Ona chtěla napsat 97, ale to se takhle splete každý. Já bych na to neupozorňoval, ale upozorňuji na to. To není jediná chybička. Tak. Milý pane Nový, náhodou jsem si včera pustila Primu a viděla váš pořad Novotiny. Smála jsem se, jak už dlouho ne. Líbila se mi písnička Honzy Nedvěda. A nejvíc ta vaše, co jste zpíval s tučňákama, o tom faráři Bilovi. Kde se dá sehnat? Znám od vás balíček karet, ráda poslouchám Už vyplouvá loď Jambil a jiné. Je mi 17 let a tyhle starší desky má doma táta. Tu, co jste zpíval v Ptákovinách, ale nemá. Dala bych mu ji k Vánocům. On neví, že vám píšu. Zlobil by se, že dělám ostudu a tak dál. Ten dopis pokračuje. Já jsem té dívce odpověděl. Zde je kopie mého dopisu. Milá Lindo, dík za dopis. Jsem rád, že se vám pořád novotiny, líbil. Určitě se vysílal na Nově, ne na Primě. Ale to nevadí, vy si ho příště určitě najdete. Písnička o farmáři Bilovi, ne faráři, o farmáři Bilovi se jmenuje Všechno je OK a zpívám jí s fešáky. Písničky, které si doma posloucháte, jsou hezké, ale žádná není ani ode mě, ani od fešáku. Pokud chcete nahrávku, napište si na adresu a tak dál, dopis pokračuje. Přišla mi odpověď. Ne, pozor, adresa, pan Petr Novotný, televize Nova a tak dál. Milý Pavle, děkuju za dopis. Desku jsem už sehnala. Hrozně se teď stydím za to, že jsem taková popleta. Znám vás dobře, ale jenom jméno jsem si popletla s tím hercem Pavlem Novotným, co hrál v tom seriálu o Přehradě. Ale všechno dobrý. Polepším se, už si dám pozor. Na další Novoty se budu dívat a vaši kapelu si už s fešákama nikdy plíst nebudu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Vrchní, prosím vás, tady.
2: Jo, už letím, moment.
1: Tak, pane Vrchní, prosím vás.
2: Už letím, šefe.
1: No.
2: Tak co si dáme, šefe?
1: No tak něco k jídlu. Já bych chtěl, kdybyste mi dal jídelní lísteček.
2: Jídelní lístek, ano. Tak moment, jen co najdu. Počkejte, kam já ho dal, safra. Prvě tady někde byl. Jídelní lístek.
1: A vy máte jenom jeden?
3: No tak to vám snad stačí, ne?
1: Tak jeden mi stačí.
3: No, tak...
1: Hlavně, když mi ho dáte.
3: No samozřejmě, že vám ho dám, jen co ho najdu. Nechce si já řízej?
1: No tak to já ještě nevím. Já bych chtěl nejdříve ten jídelní lístek.
3: Jídelní lístek, ano. Si dejte řízek a máte to. Stejně byste si ho dal.
1: A co vy víte, co já bych si dal?
2: No. Je, už vím, kde je. Víte, kde je?
1: No.
2: Já jsem s ním prvé podložil stůl, šefe. No, vidíte, tady je, hlejte. No, podívejte, tak si můžete vybrat, tady ho máte.
1: Děkuji.
2: No.
1: Jo, no ale... Pane Vrchní, to je všechno přeškrtaný tady.
3: Jo, to všechno, helejte, tady máte řízek.
1: No a no. To je všecko.
3: No samozřejmě, vidíte, to druhé je pryč.
1: No. No. Jo, počkejte, tady ještě ptáček dole, tak mi dojte toho ptáčka.
3: Jaký ptáček?
1: Ptáček.
3: Vedoucí ptáček, vy to
1: vedoucí. No tak mi doneste tedy ten řízeček.
3: Řízeček, no, samozřejmě, no, prosím.
1: Jo a počkejte, ono, když nemáte tam náhodou k tomu něco ostřejšího, tak trošku na povzbuzení.
2: Něco ostrýho na povzbuzení?
1: Jo.
2: No tak máme tady, jak vidíte, celerový salát.
1: Celerový salát?
2: No.
1: No ale to přece není nic ostrýho, a taky ne na povzbuzení.
3: Celerový salát?
1: No všem, že ne.
3: Je.
1: Co? Ale ne, to jsou pověry.
3: Mně to pomáhá, no.
1: To já nechci, doneste mi jen ten řízeček.
3: Řízeček, samozřejmě, stačí, prosím.
1: Jo, a pane Vrchní, prosím vás, podívejte se ten ubrusanej drobek.
3: Jo, to vám, samozřejmě to vám trošičku.
1: No ale počkejte, na mě to nemusíte smetávat.
3: Ne, to je
1: smetávat,
3: v pořádku, no. Trošku takhle to uděláme.
1: Ještě ten popelník, kdybyste
3: no, to tady zase tady, tadyhle, no. Tady nechali to tady, to jsou lidi tadyhle.
1: No tak prosím vás, pane Vrchní, podívejte se.
2: To je jenom pár čistých vajíglů, to je v pořádku. Podešte to, já vám ještě otočím takhle
1: trošičku.
2: Ne, ono je to lepší, víte? Ono je to lepší, protože ono je to z téhle strany trochu takhle.
1: Ne,
2: já to udělám
1: to
2: takhle.
1: Dobrý.
2: Ono je to z téhle strany sice trochu flekatější, ale je to tady krásně zaschlý, jak vidíte, takže ono je to lepší takhle.
1: To je dobrý, no,
2: z téhle strany,
1: ano. Tak mi doneste ten řízeček.
3: Řízeček, samozřejmě, ano.
1: Jo a pane Vrchní, já mám hroznou žízeň.
2: Aha.
1: Jedno pivo by to...
3: Pivečko, samozřejmě, už je tam natočený, samozřejmě, ne to bude.
1: Ale pane Vrchní, prosím vás, nejdříve to pivo, to... nebo leknu žízeň.
3: Samozřejmě, abyste nelekal, nelekejte se, já vám přinesu, ne to, no.
2: Tak. U nudle? Restaurace u nudle? Nepak to jste špatně, my jsme u nudle. Vlastně my jsme restaurace.
3: No jo, depak, kuří hoka, to jste špatně.
2: Tak. U nudle? Jo, nazdar, Lojzo. No to je dost, že voláš. A jak to, že jsi tam včera nebyl? Co? Ušní katar? A jak to ušní katar? A jak to je, to kašleš ušima, nebo?
1: Vrchu,
2: jo, takhle já.
1: To pivo.
2: V uších jako, no jo.
3: Pokud tam si měl bejt, to byla svatba. No je, to bys... Ta dala člověku tu pravou náplň. No jako myslím, že ses tam mohl naplnit, čeho si chtěl, no jo. Já ti tam byl plnej kontušovky. No jo.
2: No to by si nevěřil, co ta kontušovka s člověkem udělá. Já myslím, že to má poslední hodinka. Představ si, já ti tam po polívce napsal svou poslední vůli. Já ti myslel, že už se masa ani nedožiju. Co? Jaký pivo?
3: Jo tak ne, to si nevšimej, to tady zlobí jeden s pivem pořád.
2: Co? Prosím tě. No vypravuj, jo, to je zajímavý. Jo, jo. A kam spěcháš? Aha, no jo. Tak zavolej, až budeš na place. No, ahoj, nazdar.
1: No, to je dost.
2: Tak tady, šefe, máte to pivečko. U nudle? De pak to jste špatně. De pak bedy dělá tady bednotechna. Nebo technobedna. No jo, samozřejmě. Tak, tady máte ten řízeček a to pivečko.
1: No, to je dost, to vám řeknu.
2: Můžete se do toho pustit.
1: No, děkuji.
2: Tak.
1: To pivo má ale divnou chuť.
2: Pivo?
1: No, to vám povím.
2: Na hořky takový, jak pivo, no jo.
1: Podívejte se, jak je to pivo kalný. Vidíte to?
3: Kalný, nebo kalný, to je jen tak špinavá sklenice.
1: No a to má být jako ten řízek tohle?
3: No samozřejmě, to vidíte, ústřice to nejsou.
1: No jo, ale toto teda ale vypadá.
3: No jak řízek, no co? Jak
1: no jo, ale že by to vypadalo čerstvě, to se říct nedá, pane vrchní.
3: No tak je snad trochu unavený, že jo, no ale to řízek.
1: No jo, řízek, ale taky sotva viditelný. To tady naproti v restauraci dávají přinejmenším třikrát tak velký porce.
3: No jo, ale nezapomeňte, že zase na tom tolik nevydělají, že jo. Všechno má svý.
1: Pane vrchní, to je úplně studený.
3: A co je studený?
1: No všecko, brambory.
3: No to je takovej druh.
1: Ale
3: no.
1: Ten řízek je taky studený.
3: Řízek?
1: No ovšem.
3: Ten je teplý, šáněte si, no teď je řízek. No
1: šáněte si, no
3: šáněte si.
1: No, tohle je mi hospoda. Kdybych neměl takovej, hle, tak se jdu najíst naproti.
3: No jo, jde mi to, no. No naproti tam vařej dobře, já tam taky chodím.
1: No ale to nejde vůbec ani ukrojit. No pane, podívejte se, pane vrchníne, tohle já jíst nebudu. To si odneste a přineste mi jiný řízek.
3: No jiný řízek, šefe, teď když už se takhle ohnul.
1: No, tak ale vidíte, jak je to tuhý maso.
3: No jo, no tak já ty tuhý řízky, abych vám řekl upřímně, taky rád nemám. Hlavně z toho důvodu, že veškerou sílu, co ten řízek tomu tělu dá, člověk tím kousáním zase ztratí.
1: No, podívejte se, jak to maso je tuhý. To nejde vůbec ani ukrojit.
2: Ukažte,
1: no.
2: Já vám trošku nabrousím nůz, budete
1: ale
2: vidět,
1: ne,
2: to bude
1: když tak mi přineste jiný přívo.
2: Nebojte se, ten bude...
1: Jiný ostrý.
2: Nebojte se...
1: Prosím vás, tady já nebudu.
2: U nudle?
1: 20 korun.
2: Restaurace u nudle? De facto jste špatně. No samozřejmě už po třetí voláte. Ten bude šefe jak břitva, budete koukat? Šefe!
3: Je tohle to možný, to jsou lidi? Dá mi sem 20 tuzera a uteče mi bez placení.

nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Vaše jednička s českými

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nezapomínejte, že Čech všude bratry má. No.
2: No jo, no a jaké já to tak. Budu Čech, když já mám všeho všude jednu sestru a rodiče už nežijou, takže se s tím nedá nic dělat.
1: Tak se dejte do Sokola.
2: No. Šíříte, prosím.
1: Ale tam jsou všichni bratři.
2: No já se budu na starý kolena učit skákat na koni, jo?
1: Ale všichni Sokolové nejezdí na koni. Kdyby ty koně taky brali, že jo? Sokol není cowboy.
2: Já myslel toho dřevěnýho koně, až se přes to přeskakuje. A cowboy, že jste řekla cowboy, to je krásný povolání, víte? Jo. Furt s těma krávama a tohle. Ale je nebezpečný povolání.
1: Jo.
2: Už jsem vám říkal, kolegyně, jak dopad můj arizonský bratranec?
1: Ne, ale já jsem ani nevěděla, že máte v Arizoně bratrance.
2: To nevěděl naštěstí nikdo. A on si nežil nijak slavně, můj bratranec cowboy, jo? Víte, to je právě ta smůla, kde kdo měl nebo má v Americe zazobanýho strejčka nebo bráchu nebo tohle a já takovouhle přízeň. Švorcovou.
1: Prosím.
2: On byl chudý jak kostelní myš.
1: Jo.
2: Představte si, že když bratrancovi pošel kůň, tak měl všeho všudy $50. No. No a kupte si v Arizoně koně za $50. No, kupte si v Arizoně koně za $50.
1: Co, já bych si kupovala v Arizoně koně?
2: Ale to se tak říká, to ne vy.
1: Ale no jo, ale řekl jste to.
2: Tě. Jako, vy jste $50 utratila, ani vy jste nemusela do Arizony, ale... Ale bratranec toho koně potřeboval, protože cowboy bez koně, to je jako... Jako...
1: Já bez vás.
2: To myslíte jako, že jsem váš kůň? A nebo že jste si mě osedl?
1: No,
2: tak bratranec chodil po těch koňských trzích, že jo, a všude byly krásný koně, jenomže za 400, za 500.
1: A on měl jenom 50.
2: A on, jak to víte?
1: Jste to povídal.
2: Jo, já se vám to říkám. No a teď najednou přinatrefil handlíře, který povídá, poslyšte chlapče, abych pro vás něco měl. A za 40, jo?
1: Je, takže mu 5 zbyla.
2: No jo, no a teď, ale už jen ten kůň byl vychrtlej, takový celý pobledlej, jo? A takovou tlámu měl jako otrávenou. A on povídá, nemilte se, ten handlíř, povídá, nemilte se, to on nevypadá, ale to je rychlík. Jenomže, víte, je tu háček, on patřil faráři, a on se nedá do pohybu, dokud mu neřeknete zaplať pánbu.
1: Zajímavé.
2: Jo? A zase naopak se nezastaví, když mu neřeknete amen. No a bratr říkal, že by si ho vyzkoušel, no, tak vyskočil do sedla, že jo? Řekl zaplať pánbu a kůň vyrazil jak tryskový éro. A letí, proletěl městečkem a letí prérií. Bratrnec byl nadšený, že jo? Jenomže najednou kouká, že se říkej, k propasti, k obrovský propasti a kuň uhání furt, že a no jo, bratranec byl ateista, on si nemohl vzpomenout. On si nemohl vzpomenout na to jediné slovo, který toho koně může zastavit, jo. A ta propast čím dál tím blíž, bratranec už spocený hrůzou, chápete jistě, že? Až si najednou naštěstí vzpomněl a zařval amen. No všem... Ten kuň se zastavil tak půl metru před srázem té propasti.
1: No teda já vám řeknu, já jsem si odechla.
2: No to bratr je saky, že jo, ten si utřel to, ten studený pot z čela a povídá zaplať pán. No,
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Slyšte, kolego, vy ale dneska nemáte nejlepší náladu, co? Vás něco žere?
2: Uhádla jste mi, Písová.
1: No tak co je s vámi?
2: Ale nic dohromady, jenom taková, trošku taková věc, takový drobný trauma mě popadlo, víte?
1: Co?
2: Jsem si uvědomil, že ještě pár dní a přestanu být Čechoslovák.
1: Ale no, bože, tak budete Čech? Co pak to nezní hrdě?
2: No, no jo, no. Víte, já měl vždycky celý život takový pocit, že Čech je spíš příjmení, než nějaká příslušnost, jo? Jako pravotec Čech, svatopluk Čech, Ringo Čech a takhle, jo?
1: Si zvyknete, to chce hlavně zdvihnout sebevědomí.
2: Jo.
1: Konec konců, my nejsme žádný Lichtenštejnsko. Nás je 10 milionů.
2: Jo? No. Jenomže, když povíte Číňanovi, že nás 10 milionů, jo? Tak vám řekne, to se musíte všichni spolu dobře znát. Kolegyně. Už jsem vám říkal, kolegyně, ten vtip, jak přijde pan Kalab k psychiatrovi.
1: Co já vím, takhle začíná nejmín 5000 vtipů.
2: No dobře, ale tenhle ten jeden, bo ten mi jde, jestli jsem vám ho říkal už.
1: To vydám nevím.
2: Přijde pan Kalab k psychiatrovi.
1: A kdy?
2: A co kdy?
1: No kdy tam přijde?
2: A to se říká, přijde jako... No přijde, jako přišel, jo, teda.
1: No tak řeknu přišel, že
2: no,
1: jo?
2: No ne, on už je dávno pryč zase, rozumíte?
1: Tak on tam není.
2: Ale je tam právě.
1: No tak řeknu, je tam.
2: Je
1: Kaláb
2: tam.
1: Je tam.
2: Ano, je tam, pan Kaláb je u psychiatra, no. Povídá, pane doktore, já mám strašný starosti s manželkou, protože ona má utkvělou představu, že je sekačka na trávu. A ten doktor povídá, no to není problém, to dokážeme vyléčit. A pan Kalá povídá, ale pane doktore, kdyby to šlo co možná rychle, protože mě už nebaví furt půjčovat sousedů.
1: To už jste mi říkal, no.
2: Co je?
1: No si neslyšíte, zvoní telefon.
2: Slyším.
1: No tak vemte to, někdo volá.
2: Má smůlu, padla.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.
1: Vzpomeňte si, jak žili naši předkové. Maso měli jednou týdně, po jídle pili H2O a večer si rozsvítili, jenom když něco hledali.
2: To byste mohla až těm prapředkům, co žili v jeskyních.
1: Ale
2: jedli všechno syrový a víte, kolik ušetřili za plyn?
1: Hejte, když nemám peníze, nestačí jenom vzdychat. Musím taky něco podniknout.
2: No jo, ale co? No. No, co, práci nemám rád, no jo, krásně umím, to mě vždycky chytnou a v loteriích nemám štěstí.
1: Jestli vy nemáte něco společného s tím starým Patrikem Black and Whiteem z Aberdeenu.
2: Neznám,
1: no ten den co den chodil do kostela a modlil se, pane Bože, dej, ať vyhraju. Ať aspoň jednou vyhraju. A když takhle škemral po 50. pán Bůh k němu promluvil. Patriku. Neslo se kostelem. Vidím, že jsi velice pobožný. A tak bych ti tuze rád vyhověl. Ale musíš mi taky trochu víc vstříc. Kup si někdy los.
2: To byl kolegyně Scott. Já si losy kupuju. Mně je to jenom pech. Kdyby z 10 losů jeden jediný nevyhrával, jo? Tak já ho mám určitě. To je ten můj, jo? Vidíte, jsou lidi, že vyhrávají velký peníze. No, to jak by jinak mohli přihazovat v těch aukcích, že jo?
1: No jo, no, je to pravda. Já jsem tuhle četla v novinách, že jistý našinec vydražil pivovar za 330 milionů. No to mi neříkejte, že to mohl vyhrát v loterii.
2: To asi ne. No. Všecko ne, něco bylo ze skořápek.
1: No to asi.
2: Ale jsou jedno...

0: jednotlivci, že skutečně mají kliku jak od mandlu, jak se říká lidově, vedle u nás v domě nějaký záděra. Přišel domů takhle a Mírnik Zlínek zpovídá ženě, která byla v prádle, povídá, Maško, hoď si něco na sebe, já jsem vyhrál milion.
1: No.
0: A ona to ví, to ježišmarja, no, fandom, milion. Taky. Co já si teď na sebe vemu, žena milionáře?
1: No,
0: a on povídá, to je úplně jedno, hlavně se oblíkni a vypadni.
1: No.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.